0: Fajn. Hit Radio.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz
1: Hit Radio.

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Cena černého zlata se propadla na nejnižší úroveň od začátku americko-izraelských útoků na Irán. Severomořský Brent odepsal přes 3% a dostal se pod $75 za barel. Trhy uklidnila zpráva, že Hormuzským průlivem by mohlo začít proplouvat více tankerů. To by znamenalo menší riziko výpadků v dodávkách ropy do světa. Petr Pavel na summit NATO pojede. Ústavní soud před běžným opatřením rozhodl, že prezident bude součástí české delegace na červencovém jednání Aliance v Ankaře. Vyhověl tak žalobě Petra Pavla, který se s vládou dlouhodobě přel o svou účast. O samotném sporu budou ústavní soudci rozhodovat ještě několik měsíců. Rozhodnutí mezitím rozdělilo politickou scénu. Po 20 letech žádný karneval, takto uzavřel nevydařenou účast českého výběru komentátor Jaromír Bosák. Svěřenci trenéra Koubka závěrečný duel ve skupině proti Mexiku nezvládli a na turnaji končí. S domácím týmem nakonec prohráli vysoko 3-0 a na další utkání na šampionátu si budou muset počkat minimálně 4 roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Hrad Lipnice nad Sázavou bude o tomto víkendu hostit 5. ročník celostátního setkání kovářů. Vznikat při něm budou výtvory na téma transformace, a to před zraky návštěvníků. Před hradem bude možné sledovat i práci kameníků a kamenosochařů. Pořadatelem je Akademie světla nad Sázavou, která ten týžden připomene 75 let existence kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou. A jaké bude počasí? Tak také dnes by mělo na Vysočině převládat jasné nebe. Během dne by se ale měla tvořit kupovitá oblačnost a teploty opět vysoké, v maximech naměříme do 32 stupňů.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, důvod k radosti je, není to teda fočus, ale je to, že je čtvrtek ráno, 6 hodin 2 minuty, už se nám blíží víkend, s vámi Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Ahoj.
2: A
1: já, čau, krásné ráno. Pojďme na muziku, tady je Pink.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Pink, Just Like a Pill, tohle je čtvrteční Hit Radio. První song, snídaně šampionů, přejeme vám krásné ráno. Já mám na vás dotaz. Já jsem včera přijel odpoledne domů, celý ulepený, a udělal jsem takovou tu svoji klasiku, jo. Celý jsem se svlíknul do trenek. Což je úbor, který v těchto horkých dnech doma používám, jo. A tak jdu po bytě a říkám si, jak to mají asi ostatní, jo? Jak to přežívají teďka doma? A pak mi došlo a řekl jsem si, Michale, vždyť ty pracuješ v rádiu a můžeš se zeptat. Tak nejdřív se ptám vás dvou, v čem chodíte v těchto horkých dnech doma? Co Jasmin?
1: Tak Jasmin chodí jako ty, ne teda v trenkách, ale ve spodním, a když je velký horko, tak si, tak prostě nijak.
0: Jako úplně. A, tak, a Kuba? Kuba?
1: Kuba ten v trenclích.
0: Jasně. Jak to vypadá u Davidu?
2: Já jsem si myslel, že uzavřeš ten svůj příběh tím, že jsi uvědomil, herko, já pracuji v práci a můžu být v 9 doma, zatímco ostatní jsou v kanclu. A takovýhle věci vůbec neřeší, takže já když přijdu z kanceláře v 6 večer, tak ono už zase takový vedro není, takže.
0: A nebo já si myslel, že řekneš, že mi došlo, že pracuji v rádiu a že vlastně tady můžu chodit oblečený jak chci, protože mě nikdo nevidí, ale a nevím, jestli byste to ocenili vy.
1: Úplně.
0: Ty bys se necítil jako chlap a ty bys byla znechucená.
2: Oba bychom se cítili nepříjemně, to takže pár.
0: Jasně tak. A tak mě napadlo, že bychom mohli udělat sondu k vám, kdo nás sladíte, a mohli bychom to dát do minuty šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a v čem doma chodíte oblečený v tomhle horku. Prostě když přijedete do práce a už máte pohodičku, jo, tak kolik vrstev oblečení máte na sobě, případně jestli třeba žádnou, jo, tak to nás zajímá. 777-937-777. Jsme moc zvědaví, nebo já teda jsem zvědavý.
3: Já taky.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Hit Radio. I got

0: the feeling. 6:11 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Udělali jsme si takovou sondu do vašich domácností, aneb jak chodíte oblečení, neoblečení. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: V tom horku, nutno podotknout. Lucie Ostrava bydlí na baráčku a její úbor v horku, ať už doma nebo na zahradě, jsou plavky.
0: Simča Bohuslavice nadmetují, okamžitě se svlékne a jde do sprchy, pak je ve spodním prádle.
1: Monča Varnsdorf takže ve svých 55 letech, které má dnes prej, tak všechno nejlepší, chodí doma jenom v tílku bez ničeho.
0: Martina Praha doma chodí už jenom ve své kůži, jaký je vedro, občas jí to zpříjemní její pes, který si na ní lehne, takže má kůži a srst vlastně.
1: Roman Brno trenky a když někdo zazvoní, tak si rychle přehodí tričko, že se aspoň snaží být slušnej.
0: Kača Olomouc, přátelé, nula vrstev.
1: Kája Batelov bydlí nad sklepem, takže hodí oblečení normálně a je to skvělé.
0: Martina Praha, na Vostro.
1: Verča Zlín vzdala se pod prsenky, v tomhle počasí má prostě prázdniny taky.
0: Takže prostě chodíte skoro nahatý. Takže to, co jsem si myslel včera opravdu, když jsem se procházel v trenkách v obytě, jak to asi má celá republika, tak to sedí. Musím se
1: Já jsem dokonce viděla nějaký naháče, že jsem koukala na balkoně, jsem stála, vyhlížela jsem tak různě a naproti byl nějaký starý naháč. Aha. Takže ano, mám to z první takhle.
0: My jsme tady včera, nebo kdy to bylo, řešili, že třetina České republiky jsou šmíráci, jo? Tak už víme, kdo z nás tří je ten největší tady. Nicméně ještě by mě zajímala jedna věc, jo? Hele, to mi řekni, Jasmin, jaký pocit je si po celém dnu sundat pod prsenku, když se vrátíš v tomhle horku domů? Jaký to je pocit?
1: To já ti neřeknu, protože upřímně dneska jí mám na sobě třeba po roce, si myslím.
0: Jo, takhle. Já si myslel, že to jakoby dokážeš jako vysvětlit, jaký to je, jo, protože já si nedovedu představit v tomhle horku mít na sobě něco takhle kolem jako prsou.
1: No, já si to nedokážu představit v podstatě skoro nikdy, jo, je to strašně nepříjemná věc, takže proto já lobuju za všechny ženy, nenoste to.
0: No a tak to my lobujeme taky tady zdarma. No. Tak pojďme na muziku. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, Hit Radio 6:13, krásné ráno, šampioni.

0: Wow, takhle budeme vítat kluky na letiště. Sean Baker na Hit Radio v 6 hodin 20 minut.
1: No jo, o fotbalu je řeč. Tak, Davide, ty jsi byl vzhůru.
2: Je to tak, já jsem si nastavil budík místo na 5.00 na 4.00 a říkal jsem si, podívám se na výsledek, když už bude rozhodnuto, tak nebudu stávat. Jenomže ono to bylo po prvním poločase 0.00,
1: aha.
2: Takže jsem si říkal, rychle si vyčistím zuby, poběžím do práce, zapnu jsem si to.
1: A nedopadlo to.
2: A nakonec to nedopadlo.
0: Já jsem se nechal překvapit, já jsem teda nekoukal a říkal jsem si, že si to nechám opravdu jako překvapení až do rádia, ty si ve zprávách říkal, že jsme prohráli, takže vstával si až teda na ten druhý poločas. A jak to teda vypadalo na tom hřišti? Co, pojď to říct nám dvěma, kdo no tomu jako nerozumí.
2: Možná by bylo lepší, kdybych vstal na ten první a potom v poločase šel spát. Víš, já bych si říkal, hele, je to pořád 0-0, máme šanci postoupit, jdu se natáhnout a ono to potom skončilo 3-0.
0: No jak teda kluci hráli, co, kdybys to jako zhodnotil?
2: Hele, já nemám rád takový to hospodský kritizování, ale těžko se nějaký pozitivní slova hledají.
0: Tak kdyby si představil, že jsi teďka v hospodě, jo? Takhle, pípu tady nemáme, to je škoda, jo? Tak kdybys to měl jako zhodnotit, takže nic pozitivního.
2: Tak pozitivní je už to, že jsme se tam dostali.
0: No tak to jo. A mě baví, že David na tom vždycky najde něco pozitivního. No.
3: Takže, ale teda loučíme se.
0: Takže už nehrajem.
2: Už nehrajem a minimálně 4 roky do dalšího šampionátu hrát nebudem.
0: Ty jo. No tak kluci, děkujeme, no.
3: Mexiko naopak teda potvrdilo roli favorita a co teda?
0: Co teda teďka? To... Takhle, myslím si, že fotbal pro nás jako pro Českou republiku prostě končí teďka.
2: No pro nás, fanoušky fotbalu, určitě ne, no tak teďka je vyřazovací část. Mm-hmm. Ty, co skončili na prvním nebo druhém místě v tabulce, včetně některých třetích míst postupují, ale tím, že Češi skončili na čtvrtém místě, tak pro ně opravdu turnaj končí.
0: Hmm. Jasmin, víš, o čem mluví?
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Jihlavy na Znojmo u Rančířova probíhají práce na mostě. Provoz je tady řízený kyvadlově, tak pokud tady pojedete, počítejte se zdržením. Práce potrvají až do soboty.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno, je přesně 6:30, s vámi Michal, Jasmin, taky David. David, má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Zlato zlevnilo nejvíc za poslední měsíce. Cena se poprvé od loňského listopadu propadla pod hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Za poklesem stojí především silnější americký dolar a očekávání, že ve Spojených státech porostou úrokové sazby. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun, a to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortíně. Přátelství může mít větší vliv na naše zdraví, než si myslíme. Podle odborníků jsou kvalitní vztahy důležité pro psychickou pohodu, sebevědomí a dokonce i délku života. Klíčové přitom není množství přátel, ale to, jestli nám dané vztahy skutečně prospívají. Mm-hmm. Tak, a já tady mám teďka takovou soutěž, která nebude mít vítěze. Odborníci tady totiž vypsali 5 kategorií přátel. A chtěl bych, aby každý z našich posluchačů, včetně vás dvou tady ve studiu, si pokaždý, když řeknu nějakou tu kategorii, jednoho kamaráda vybavil.
0: Dobře, tak pojďme na to.
2: Přátelé na celý život.
0: Máme.
2: Máme?
3: Máme. Mm-hmm.
2: Blízcí přátelé.
3: Mám.
0: Musí to být víc lidí, nebo
2: může to být víc lidí?
0: Tak to nemáme, já jsem dohrál už teda.
2: Dobře, pojďme dál. Přátelé z praktických důvodů.
0: Tak to
3: my
0: máme.
3: My jsou takový praktici.
0: Jasmin, ty jsi můj praktický přítel.
2: No ale pozor, další kategorie je kolegové z práce.
0: To taky nemám.
2: Tak počkej, to bych popit já pro tebe.
0: Ty jsi kolega. Počkej, ty jsi Jasmin nepřítel a ty jsi kolega.
3: Já jsem praktik, přítel.
2: Ježiši. Pojďme na poslední skupinu.
0: Je tam ještě něco, jo?
2: Přátelé ze stejné životní etapy.
3: A to je častý, ale. To máš i ty, Míšo, určitě.
0: Blbý, když nemáš kámoše, no. To si tuhle hru moc nezahraješ, no.
2: Aspoň máš nějaký kolegy.
0: Tak snad se v tom našli vy, nějaké své kamarády, kdo nás hladíte, a snad najdete zalíbení i v tomhle songu Coldplay Speed of Sound na Hit Rádiu v 6:32. Dobré ráno.

0: Já to Taylor prostě miluju.
1: Snad to máte taky tak. Shake it off na Hit Radio v 6 hodin 40 minut.
2: Jestli se vám zdá, že se u silnic nějak vyrojili podezřele moc policisti, tak se vám to nezdá, je to tak, protože kvůli startu prázdnin vytáhli ty kontroly o něco dřív a hlídek je opravdu mnohem víc, což dává smysl, protože máme poslední týden školy, děti jsou hlavou už na prázdninách, neřeší moc třeba bezpečnost na přechodech a podobně, takže si myslím, že je to dobře.
1: Já si myslím, že teda děti jsou na prázdninách, ale že i řidiči jsou hlavou trochu jinde, protože v tomhle vedru, pojďme si říct, nevím, jestli to máte podobně, ale já si teda občas připadám jako dost vygumovaně, ještě teda víc než normálně, jo, protože já teda moc klimošku úplně nejedu, ale pak člověk má pocit, že úplně, i kdyby byl zaseklý, nevím, jestli to máte stejně. Nicméně, takže policisté vyrazili na lov takhle před začátkem prázdnin. No tak dávejte hlavně bacha tam, kde je stín.
2: Proč?
1: No tak nebudou stát v tomhle vedru na sluníčku, ne? Ať už s tou trojnožkou nebo zaparkovaný v civilním superbu. Takže dávejte bacha na stíny, aby tam nebyly náhodou schovaný. Rychle a zběsile tropická jízda. Za malou chvíli Čenasky, taky Kamrat, no a samozřejmě vám, kdo nás sladíte v autě, poradíme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude doprava. Hezké ránko.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Jihlavě na Znojemské ulici komplikuje provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden jízdní pruh je uzavřený, dávejte tady velký pozor.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: tohle jsou Činasky, slovenský klín. A tohle je čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, díky, že posloucháte. Telefon ve vodě. To se na vodě může stát, ale kam to až může zajít, tak to nám do soutěže s Megashopem for Camping poslala naše posluchačka Míša.
1: Ta píše doslova, před spoustou let jsme byli s partou na raftech a kamarádka, která byla takový ten kalamitní typ, utopila telefon, což je celkem běžná věc, ale telefon se podařilo zachránit a doschnout jsme ho chytře dali na palubovku do auta. Ovšem, při přejíždění do kempu jsem co by řidička řízla zatáčku a milý telefon vyletěl elegantním obloukem otevřeným okýnkem ven z auta. To už nepřežil. Letos po letech jdeme s kamarádkou znova a vzhledem k tomu, že i s dětmi, tak doufám, že už nebude ten kalamitní typ. No a přesně takovýhle a nebo podobný historky chceme od vás.
0: No tak pokud máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, něco opravdu vtipného, bláznivého, napište nám to na web hitradio.cz a my už zítra, v zítřejší snídaní šampionu, vybereme opět ten nejlepší příběh a jeho autor vyhrává poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun.
1: Mimochodem tahle ta značka Helly Hansen už desítky let oblíká vodáky, jachtaře, všechny, kdo jsou radši někde venku než doma. Takže šup na hitradio.cz, pošlete nám ten svůj příběh a tvůj.
0: Držíme vám palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
0: Za malou chvíli 7 hodin, ještě stihneme jeden song, Glass Animals Heat Waves, což je vlastně takovej hodně aktuální song. Na Hit Radio, hezké ráno. Jenom

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Hit Rádio, Hit Rádio.

0: správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sleva na jízdném možná bude muset počkat. Premiér Andrej Babiš připustil, že vláda příští rok nejspíš nesplní slib 75% slevy pro studenty a seniory. Pokud se na ní nenajdou peníze v rozpočtu, kabinet se ji pokusí prosadit o rok později. O osudu slev mají ministři rozhodnout při červencových jednáních o státním rozpočtu. Elon Musk už není bilionář. Majetek amerického podnikatele klesl pod hranici 1 bilionu dolarů. Podle amerických médií má nyní hodnotu zhruba 957 miliard dolarů. Za propadem stojí několikadenní pokles akcí jeho firem Tesla a SpaceX. I přes ztrátu si Musk drží pozici nejbohatšího člověka na planetě. Západní Evropa

0: Přívá historická vedra. Ve Francii padl druhý den po sobě rekord nejteplejšího dne od začátku měření v polovině minulého století. V Paříži teplota vyšplhala až na 41 stupňů. Extrémní horko navíc způsobilo výpadky elektřiny a bez proudu zůstaly desítky tisíc domácností. Teplotní rekordy včera padaly i v dalších zemích západní Evropy. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Vysočina je zase o něco čistší, a to díky 28 tisícům dobrovolníků, kteří z přírody, břehu řek a okolí silnic uklidili 58 tun odpadků. Šlo o každoroční akci Čistá Vysočina, která patří mezi osvětové události a vztahuje se k Mezinárodnímu dni země 22. dubna. Do úklidu se zapojily skupiny, školy, organizace, firmy, ale i jednotlivci. A doplním, že loni přírodě ulehčili od 670 tun odpadků a nepořádku. Dnes na Vysočině opět naměříme až přes 30 stupňů. Maximálně se teplota dostane k 32 a provázet by nás mělo i sluníčko. Odpoledne by se pak měla tvořit kupovitá oblačnost.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj, hezký ránko.
4: Hezký čtvrtek.
2: Snídaně šampionů.
3: Stále jsme tady a vy taky děláte dobře, že jste tady s námi. Krásné ráno.
4: A rozhodně s náma zůstaňte, protože se za malou chvíli dozvíme, jak spolu souvisí úspěšnost rande a čistota nebo špína v autě.
3: Počkejte na to, teď hity. Pan Sheeran a fotograf. Hezké ráno.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle si za rámeček dáte. Fotograf. Ed Sheeran, 7 hodin, 6 minut, ladíte čtvrteční Hit Radio. Otázka, chystáte se někoho pozvat na rande? Tak bacha, v čem váš protějšek přijede. Podle nejnovějších dat je stav interiéru vašeho auta jedním z nejrychlejších filtrů při seznamování. 7 lidí z 10 okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek špinavý auto. Tak prosím vás, takhle povrchní jsme.
1: Já musím říct, že pokud má člověk děti, tak je to asi trošku něco jiného, jo, tam ten bordílek prostě bude v tom autě, ale jinak u nezadaných lidí, tak já jsem třeba měla ex, co tam měl fakt velký jako nepořádek a bylo to dost nepříjemný, musím říct, ale tak byla jsem s ním, nerozešla jsem se s ním kvůli tomu, ale současný má hezký auto, vyčištěný, takže dobrý.
2: Je zajímavý, že na každý příběh, který tady otvíráme, ty máš nějakýho ex, Jasmin.
1: Ne, on splňoval všechno. Jakýkoliv
2: téma otevřeme.
1: Jo, to je ten jeden. Všechno, to je ten jeden.
0: To je dobrý. To je furt ten jeden. To je furt ten jeden. Tak kdybyste si představili teďka vaše auto, jo, ať už vy, kdo nás sledíte, anebo vy tady ve studiu, tak kdyby jste vyzvedli někoho, o koho máte zájem, tak dal by vám šanci, anebo ne? Já říkám, že ne, kdyby byl sám, jo, čistě teoreticky, protože já mám za sedačkou spolujezdce takovej binčus, jo, že by to úplně neklaplo, co vy?
2: Tak u mě je to trošku komplikovaný, protože já mám v autě nepořádek kvůli mý partnerce. Takže kdybych jel na to rande...
0: To je vlastně pravda, že jako... tohle je přesně ten případ, že ženy mají v autě binčus, chlapi mají naklizeno. Dalo by se jít ze země. Ale chlapi mají binčus doma a ženy mají perfektně naklizeno doma. Řekl to správně. Teďka jsem se do toho
2: zamajal. Chápeme se.
0: Teplo, ale už to je čámy vedro, jo?
1: Jako tak. Musím s tím souhlasit asi, že to takhle je, no. Nicméně uvidíme, co na to naši posluchači. To nás zajímá, jestli vy máte v autě bordílek, anebo vlastně tam máte jako naklizeno případně, kdo vám tam ten bordílek dělá, že jo?
0: To je otázka. To si myslím, že na to bude ještě víc reakcí. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777. Klasicky přes WhatsApp, anebo nám to sem pingněte SMS-kou. My k vám pingneme další skvělý hity Linkin Park, The Emptiness Machine. Hezké ráno z Hit Radia.

0: 7 hodin 14 minut, ladíte Hitradio, krásné ránko. 7 z 10 lidí okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek nepořádek v autě, nebo přijede například starou šunkou. Povrchnost level milion. Tohle jsou ale tvrdá data, tak jak to vypadá u vás v autě?
1: Filip píše, ahoj, já mám nepořádek v autě i v bytě, do té doby, dokud se neobjeví nějaká ta přítelkyně, tak pak se asi začne snažit teda.
0: Mhm. No ale blbý teda, když to rande, že jo, tak ono musí mít naklizeno pořád, protože tady vychází jako 7 z 10 lidí, jakmile uvidí, že máš nepořádek, tak nic.
1: No když přijde rande, tak poklidí.
2: Začarovaný kruh, no to jedině.
0: Tak, taky já napíše, dobré ráno, přesně jak říkáte, doma mám huj.
1: To se říká navrch huj,
0: ale
1: uvnitř
0: huj. Ale v autě fuj, z bordelu v autě jsem schopná složit třeba i raketu či jadernou zbraň.
1: Taky Jana jiná. Ahoj šampioni, naše auto je rozděleno na uklizenou část, která je vepředu u nás, a pak na totální bordel, kde sedí naše holky. První věc, kterou slyším, když nasedneme do auta, mami, já mám hlad. Kdybychom dozadu pustili slepice, tak jsou totálně předspané, přeji krásný sluneční den.
0: Víš, co je nejhorší pro chlapa? Když si uklidíš auto a máš vzadu dítě a to dítě začne jíst rohlík. To víš, že jsi prohrála tuhle bitvu. Máme tady taky několik hlasovek, třeba tu od Koudyho.
3: Zdravím šampioni, k tomu bordelu a nepořádku a čistotě, tak jelikož jsem bývalý kamionák, tak v autě se dá jíst z podlahy, ani smítko. Jo, ale doma to je jiná pohádka. Hezký den, Koudy.
1: Děkujem za hlasovku, Koudy.
0: Taky hlasovka od Romana.
4: Tak dobré ráno, parto. Já si patřím mezi obě dvě skupiny. Auto, který mám jako služební, no, tady je dost velký bordel. No, a soukromí, no, tak to mám fakt vypulírovaný a tam se dá jít ze země. Děti, ne děti, manželka, ne manželka. Mějte se hezky, čau.
1: Takže takhle rozdíl ještě teda služební, soukromí, OK.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Davida.
5: Nazdárej Hitradio, já mám teda v autě naprosto vypimpí, no, jakože tady by se dalo jíst podlahy. A na to, že to má 100 tisíc, tak už to, nebo chtěl jsem říct, že to není ani vidět. Každopádně problém je v tom, že to auto není moje a je to velká firemní dodávka. Takže vlastně stejně nevím, i když je zvenku i zevnitř naklizená, jak by se vlastně slečna tvářela na to, kdybych za ní přijel ve velký dodávce. Mějte se, čus, Dave.
1: No já bych si myslela, že mě chce ukrást.
0: Přesně, prostě. že tě chce uníst, no, tak takhle povrchní jsme. Mě by zajímalo, Jasmin, kdybych za tebou přijel, nebo takhle, kdyby za tebou přijel kluk, který se ti líbí.
1: No, to je lepší.
0: Kdyby za tebou přijel na třeba, nevím, ve starý dodávce,
1: no. Jo,
0: a nebo v Mercedesu. Tak co by ses vybrala?
1: Hele, tak já nemám ráda moc
0: ani... A kdyby to byl Mercedes, který má 60 míst k sezení? Tak co?
1: Ne, dodávky bych se bála a tohodle bych se taky bála, musím říct.
0: Dobře, dobře. Tak už víme, jak to máte vy, děkujeme za vaše zprávy a taky za všechny hlasovky. Zdravíme vás do těch vašich aut a posíláme vám další hity. Tohle si pěkně vosolte. Madcon Begin na Hitradiu, hezké ráno.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Jihlavě dejte pozor, na Znojemské ulici komplikuje tady provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je uzavřený. Přejeme šťastnou cestu všem a hlavně v pořádku dojeďte.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: když se nikdo neloučí, jsme teprve v polovině snídaně šampionů. Ale Farben na Hit Rádiu. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Vedra v Česku ještě zesílí, teploty budou den po dni stoupat a o víkendu mohou místy atakovat až 40 stupňů. Meteorologové upozorňují, že v neděli by mohl padnout i absolutní teplotní rekord pro Česko. Vlnu veder by měla ukončit až pondělní studená fronta, která přinese ochlazení a více deště. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu, země vyhlásila stav nouze. Po dvou silných otřesech se v Caracasu zřítily některé domy a lidé vybíhali do ulic. Americká geologická služba varuje, že katastrofa si pravděpodobně vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. To, jak začneme ráno, může ovlivnit celý náš den. Psychologové upozorňují, že některé ranní návyky mohou zvyšovat pocity úzkosti a stresu. U řady lidí se totiž hned po probuzení přirozeně zvyšuje hladina kortizolu, hormonu, který může vyvolat napětí, nervozitu nebo obavy už od prvních minut dne.
0: To mám v pondělí hlavně teda, nevím, jak to máte vy, ale ten pondělek, tam ten kortizolek probíhá dost. No.
2: Takhle, já tady mám dokonce 5 takových rysů, aha, které dobře. Pokud děláme ráno, tak můžeme být potom nervóznější celý den. Tak pojďme odškrtávat. Dobře, opakované tak. Odkládání budíku.
0: Mm-hmm. Dělám.
2: Mm-hmm. Káva místo vody.
0: Taky občas.
2: Příliš mnoho úkolů hned po ránu.
0: Nikdy.
2: Den bez plánu. Vždycky.
0: Vždycky.
2: A poslední, kontrola mobilu hned po probuzení.
0: To nikdo nedělá, ne?
2: Ruku na srdce.
0: Dávám to tam.
2: To děláme všichni.
0: Takže 5 z 5. Takže co to znamená? Že jsem technicky mrtvej vlastně. Pojďme soutěžit. Máme pro vás další chytré hodinky Garmin Vivo Active 6, které pohlídají váš zdravotní stav. Hodnota 7500 korun. Vydrží až 11 dní na jedno nabití. Zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Taky umí zobrazovat notifikace z telefonu a můžete s nima platit nebo poslouchat hudbu. Prostě parádní parťák na sport i běžný den. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.36.
1: Tohle je čtvrteční Hit Radio. A vy?
2: Rychlá pětka.
3: Dneska soutěžíte o chytré hodinky Garmin, který patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. A konkrétně teda model Vivo Active 6 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
1: No a tyhle parádní hodinky může vyhrát Káťa. Káťo, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno, ty jsi napsala, ahoj, že bys chtěla soutěžit a vyhrát hodinky pro syna, protože je velký sporťák a měl by velkou radost. Máš kluka sebou?
4: Nemám, je na koni v výletě, vrací se odpoledne.
1: Jasně, odpoledne. A máš někoho sebou v autě, nebo to bude solo jízda?
4: Mám tady dceru.
1: A dcera se jmenuje?
4: Pepina.
1: Sabina. Sabina, takže...
3: Ne, Pepina.
1: Jo, Pepina. Pepina, já jsem říkal Sabina. My tady totiž jednu Sabinu máme ve studiu, ona tam sedí v rohu a je na telefonu, já vůbec nevnímá. Takže Pepina, jo. Takže Káťa a Pepina, tak pojďme na to, holky.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Která pohádková postava spí 100 let, než jí někdo políbí?
5: Růženka.
4: Růženka.
3: Ano.
1: Pepino, ty jsi skvělá. Tak pojďme na další otázku.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Budete vědět, jak se jmenuje bájný kůň s jedním rohem na čele?
5: Jedna rohe.
3: Je to tak.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jakou barvu má smaragd? Červenou anebo zelenou?
4: Zelenou.
1: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Holky, budete vědět, který zvíře je známý tím, že mění barvu podle okolí?
4: Chameleon.
1: Ano. A pátá otázka.
3: Kolik kol má klasický jízdní kolo?
4: 2.
1: A to je správně.
3: Yeah! Pepino, Káťo, je to vaše.
4: Super, máme velkou radost.
1: Tak teďka záleží, ale protože Pepina odpověděla na víc otázek, tak jestli si ty hodinky nebude chtít nechat pro sebe, co, Pepi?
4: Co? Kejvejde, jo?
1: No, tak to bylo.
4: Myslím, že to neprojde.
1: To bylo jasný, ale takhle, zítra pátek, snídaně šampionů, ještě tady máme 1 hodinky, třeba se vám podaří dovolat a můžete si to podělit tak bez hádek, jo? Tak holky, Káťo, Pepino, mějte se krásně, děkujeme za soutěž, hodinky posíláme a užijte si čtvrtek, ahoj.
4: Díky, ahoj,
3: krásný. Ahoj.
1: No jak bylo řečeno, poslední chytré hodinky Garmin opět zítra v rychlé pětce tady ve snídaní šampionů.
2: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio.

chime.

0: Je skoro 7:45. Tohle je Poetika na Hit Rádiu. 7:42. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Představte si bizarní a naprosto nesmyslnou situaci. Objednáte si pizzu, nic za ní nezaplatíte a ta pizza vám ani nepřijde, ale vy z toho budete mít velkou radost, jo. Tak přesně takhle teďka relaxujou v Jižní Koreji. Jo, oni tam místo meditace stahujou aplikace, který jenom předstírají, že něco dělají, jo. Takhle objednáte si jídlo, nepřijde vám, koupíte si letenku, ale vlastně nikam neletíte. A je to takový jako biohacking mozku, že vy se na něco jako těšíte, očekáváte něco a vlastně vám to navodí tu fyzickou věc, že se takhle cítíte. Ale vlastně se přitom nic neděje a takhle obelháváte, pardon, sami sebe.
0: Já jsem na tě vůbec nerozumím.
1: No, opravdu, je to tak.
0: Takže já si teda stáhnu aplikaci, snažím se tomu rozumět. Já si tady stáhnu nějakou aplikaci, kde si teda jako objednám nějaké jako jídlo, který se vlastně neobjednám a logicky mi teda nic nepřijde a jsem s tím spokojený, jo?
1: A jsi normálně šťastný, odpočatej a úplně načatej.
0: No strašně, já jsem strašně šťastný, no. Takže teďka pojďme si hromadně objednat teďka nějaký jídlo všichni, jo? Který nám vlastně nepřijde. No ale to je normálně instantní štěstí, jo?
1: Hele, Jižní Korea je prostě jinde.
0: Ty bláho, no to je totálně jinde, no.
1: Tak možná letenky tam kupovat, co?
0: Asi ne, ušetříme, no. Pojedeme na Macháč. Billy Gilly, Zara Bolain, taky Ava Max, další hity pro vás a samozřejmě předáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás ladíte na cestách.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Mezi Lipnicí nad Sázavou a Mozolovem u Volichova leží na silnici sražená srnka, dejte tam pozor. A v Jihlavě na Znojemské ulici komplikuje provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DNA, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů.
1: Máme tady asi největší ironii týdne, nebo možná roku, let. V Londýně zrušili akci na podporu

nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ.

0: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cesta na jih Evropy může trvat o 10 hodin déle. Nadcházející víkend patří mezi takzvané černé dny na evropských silnicích. Do provozu se promítnou začínající prázdniny v Německu i uzavírka jedné z hlavních tras do Itálie. Dopravní experti varují, že ještě horší situace přijde na konci července a začátkem srpna. Kolony mohou řidičům začátek dovolené velmi výrazně zkomplikovat. V Česku opět padaly teplotní rekordy, nová maxima pro včerejší den zaznamenalo 14 meteorologických stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. Odborníci navíc varují, že v dalších dnech bude ještě tepleji. O víkendu tak může padnout i absolutní český rekord 40,5 stupně. Válka s Íránem má stát další biliony. Bílý dům žádá kongres o téměř 88 miliard dolarů navíc. Většina peněz má pokrýt náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě. Další miliardy mají zamířit třeba na pomoc zemědělcům nebo boj s ebolou v Africe. Žádost přichází ve chvíli, kdy v USA sílí kritika konfliktu i jeho dopadů na domácí politiku. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Hrad Lipnice nad Sázavou bude o tomto víkendu hostit pátý ročník celostátního setkání kovářů. Vznikat při něm budou výtvory na téma transformace, a to před zraky návštěvníků. Před hradem bude možné sledovat i práci kameníků a kamenosochařů. Pořadatelem je Akademie světla nad Sázavou, která ten týžden připomene 75 let existence kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou. A jaké bude počasí? Tak také dnes by mělo na Vysočině převládat jasné nebe. Během dne by se ale měla tvořit kupovitá oblačnost a teploty opět vysoké, v maximech naměříme do 32 stupňů.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Taky Davidem, dobré ráno.
7: Hezký čtvrtek vám všem.
8: Snídaně šampionů.
6: 2 minutky po 8, my jsme tady a jsme moc rádi, že i vy jste se k nám přidali, dobré ráno.
7: Vzpomeňte si teďka na svý první brigády, co to bylo, kolik jste si vydělali třeba na hodinku. No a to probereme samozřejmě a i to, jak to mají dnešní mladí brigádníci.
6: No prostě se jim nechce dělat víc tomu za chvíli. Lady Gaga Poker Face.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Takhle nějak to bude vypadat na summitu NATO. Pohledy politiků a prezidenta Poker Face. Lady Gaga, 8.06 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Je jim 15 let a už chtějí mít home office. Není to vtip, ale je to opravdu letošní trh brigád, jo? Jestli jste si říkali, že zaměstnávat generaci Z je možná těžký, tak počkejte na generaci Alfa, což jsou děti, kterým je teďka nějakých 15-16 let a nastupují na ty první brigády. A personální agentury teďka opravdu zveřejnily data k těm letošním brigoškám a je z toho jasný, že mají celkem jako jasnou představu o té práci, jo? Že nechtějí nic manuálního, nechtějí čistit věci, ale chtěli by ideálně z domova práci s flexibilní pracovní dobou.
0: Víš, co mi úplně nejde do hlavy? Generace alfa, když se řekne slovo alfa, tak to máš spojený s tím alfa samcem, jo? A pak tady máš teda tu generaci alfa, kterým je kolem 15 let a prostě jako my bychom chtěli ten home office, a abychom si mohli dát tu bezlaktózový a bezkofeinový kafe, jo? Takže takhle to máme. Alfa ne, alfa samec ne, tak co to je? Kdo to označoval tohle?
1: Kdo to označoval, nevím, ale opravdu takhle s těma brigádama to u nich chodí, což myslím si, že za našich dob nebylo, byť my dva třeba máme tu dobu trošku jinou, ale ani za mě to nebylo, tak za tebe a za vás posluchači brigády byly jaký?
0: No tak tenkrát za starých, že jo, my bychom řekli tady s Davidem, to byla poctivá manuální práce.
2: Právě ty brigády byly vždycky, nebo první brigády byly vždycky spojený s nějakou manuální prací,
0: to byla, že jo, ale vole, to jako, že jo.
2: Těžko se dělá třeba barman.
0: A ne, že jsi alfa samec a jdeš tady na home office, jako.
2: Těžko se dělá barman nebo čišník z home office.
0: Přesně, no. Tak já teda zaspomínám úplně krásně, si vybavuju, 20 let to bude letos, myslím tak nějak, a vidím to jako včera, když jsem jezdil po poli na stroji a třídil brambory. No, ty taky.
1: No, já jsem nejezdila, ale já jsem vykopávala brambory jako ručně, no.
0: A dostala za to zaplaceno, nebo to bylo u vás doma na zahradě, nebo?
1: Bylo to na zahradě, ale dostala jsem zaplaceno.
2: Fakt jo.
1: My jsme měli rodinný mlejn a tam bylo pole a já jsem takhle tam.
0: Nekecej, nekecej.
2: Kolik jste za to brali tehdy?
0: Kolik jsme brali, já nevím, ale já za ty peníze, co jsem si vydělal, vím, co jsem si koupil, a to byl takovej přenosný reprák k mobilu. Stálo to něco kolem 5000, což bylo hodně, jo. To bylo speciální jenom na ten telefon, že jsem tam dal zasunout a hrálo to, jo. Takže všechny prachy, co jsem tam vydělal na tom poli, ta dřina jak blázen, reprák.
1: Já jsem spole teda pak přišla ještě, to jsem dělala takový ty ovocný šťávy, jo, jak jsou teďka všude možně. A pak už jsem dělala prostě třeba v obchodě a pak už jsem šla do toho gastra a prošla jsem si všechno možný. Co
2: prostě nikde žádný home office. My jsme s kamarádem dělávali na skladě a pamatuju si, že to bylo ve skladě jeho táty a ten nám dával 50 korun na hodinu. Hmm.
0: Počkej, ve skladě, to jsem dělal taky ve skladě.
1: Taky, já taky.
0: Ale o rok později, to byla jedna firma v Náchodě, si pamatuju, nebudu jmenovat, ale bylo to obrovský sklad a měli tam různý takový restaurační vybavení a tak dále a jezdili jsme na paleťáku a ono se na něm nesmělo jezdit, jakože odstrkovat se, jo. Ale my jsme tam dávali normálně závody a vždycky nás tam viděl šéf a říká, co děláte prču, ne? No a pak tam byl ještě elektrický paleťák, promiň, to úplně vzpomínky obrovský, jo. A na tom si musel mít papíry. A já prostě, jelikož se mi s tím nechtělo tahat, říkám, tak to se s tím nepotáhnu z druhé strany tady skladu, ne, tak já s tím elektrickým a říkám mi, kolega, ty na to máš papíry? Říkám, ne.
2: Na tom musí bejt. Prostě nikde žádnej home office.
1: Ne. Nikde žádnej home office, teďka ale jo. A jak jste to měli vy, tam předpokládám, taky nebyl home office, ale chceme znát ty vaše příběhy z prvních brigád.
0: Jaká byla vaše první brigoška, kolik jste si eventuálně vydělali a třeba co jste si za to i koupili? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte normálně SMS-kou. Teď další muzika, tohle jsou hodiny, hezké ráno.
3: Nechám

0: Wake Me Up. Tohle je Aviče a Aloe Black a tohle je taky čtvrteční Hit Radio snídeně šampionů, 9:45. A co vy, mladáci, už máte na letošek sehnanou brigošku? Nebo ještě ne? Generace Alfa a i generace Z si brigádu představuje jako home office v tom nejideálnějším případě. Tak jsme se vrátili do našich mladších let a vzpomínali jsme na tu opravdovou jako řeholi poctivou práci. Jo. Přišlo nám od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jaká byla vaše první brigáda a eventuálně kolik jste si vydělali.
1: Liduš píše, čauky, vy jste dneska po ránu zase boží, děkujem. Já jsem svou první brigádu absolvovala ještě v JZD, v jednotném zemědělském družstvu. Tam home office fakt nebyl a myslím, že krmit a dojít krávy z domova nejde. Ale mojí pracovní náplní bylo přehazovat seno z jedné hromady na druhou na půdě nad kravínem, prý aby se nezapařilo. No dělali jsme tam s kamarády úplný prd a vydělali jsme si za dva týdny asi 500, ale byla to aspoň prča.
0: Hezký, taky Honza z Krnova píše, ahoj, moje první brigáda v roce 98, dnes již neexistující firma Dacon Kotle, sazba 40 korun na hodinu, dělal jsem na lince a zapomněl tam dávat těsnění, tak se za dva dny stahovalo asi 1000 kotlů a řekli mi, ať už zítra nechodím.
1: To je pracant roku, to chceš.
0: To je skvělý.
1: Terka, a to je taky teda story ze života, to se mi hodně líbí. Dobré ráno, moje první brigáda byla u taťky na firmě uklízet kanceláře. Slíbil mi 1000 korun za měsíc. Když jsem si přišla pro první výplatu, dostala jsem 750 korun a když jsem se zeptala, kde je ten zbytek, účetní mi řekla daně a ať si zvykám. Realita života hned od 15. Mějte krásný den.
0: No tak člověk si musí zvyknout na ten reálný život, no už za mládí, mládí. Taky tady máme pár hlasovek, třeba od Lenky.
2: Jo.
1: Když tak, ji pustíme, bude to super.
0: Tak ještě jednou, taky tady máme pár hlasovek, třeba tu od Lenky.
3: Ahoj, tady Lenka. Tak já jsem měla první brigádu v 15, byl to rozmoz letáků. A dělala jsem to asi 7 let a za mě do dneška, no to strašně ráda vzpomínám. Byla to pro mě úplně top brigáda, kterou jsem asi kdy měla, protože tolik času na vzduchu jsem v životě nestrávila jako při roznosu letáků. Takže za mě určitě roznos letáků a pak jsem samozřejmě pokračovala nějaký ty potraviny, nábytku jsem pracovala taky brigádně, ale prostě roznos letáků, dneska už se to ani nevidí, protože dneska už jsou různý aplikace na to. Ale kdysi si myslím, že to bývaly jedny z prvních brigád.
0: Tak pozor, roznos letáku, jo, to mi úplně otevřelo vzpomínku. Kamarád takhle rozvážel leták, no rozvážel. On si nabral letáky na kolo, na ten nosič dozadu a jel je odvíst do místní řeky, jo.
1: To je strašný.
0: Takže takhle nějak rozvážel letáky, jo, hrozný.
1: Ono se to dělo, já jsem taky roznášela letáky a spoustu lidí to tam takhle jako šmelilo, no.
0: To bylo hodně ošmelený, no. Pojďme ještě na hlasovku od Jitky.
4: Tak moje první brigáda, bylo mi 14 a chodila jsem sbírat dosadu švestky. Od té doby nemůžu švestky ani cítit, ale tenkrát jsem si za to vydělala asi 2000 korun a koupila jsem si tiskárnu. Ahoj, no. Jitka.
0: Hezký, no a pojďme to uzavřít krásnou zprávou. My jsme se bavili o tom, nebo výzkum říká, že generace Alfa a generace Z prostě by chtěla ideálně home office a nechce se jí moc pracovat. A píše nám Peťa, hezký den, ráda bych reagovala na brigády dnešní generace. Dcera, 16 let, má brigádu v kuchyni restaurace, myje nádobí, pomáhá s přípravou jídla, baví to a nezastaví se. Tak to s tou generací Alfa nebude tak zlé.
1: Tak jsme rádi.
0: Tak doufáme, že jste nějakou parádní brigošku sehnali a se můžete těšit, že si koupíte něco, co si třeba chcete koupit a teďka na to ty prašule ještě nejsou. Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things na Hit Rádiu v 8.24. Krásné ráno.
1: Zítra se rozdává vysvědčení a schválně si víte, kdo se na něj těší úplně nejvíc.
0: No tak samozřejmě, že děti.
1: Ne.
0: Tak ne. Tak teď už nevím.
1: No tak učitelé samozřejmě, že jo. 66 dní prázdnin budou mít klid od dětiček, jo, samozřejmě pro rodiče to bude trošku jízda celý ty prázdniny, ale učitelé, ty se koukají na tohleto datum úplně jako horolezec na nějaký vrchol extrémní.
0: Počkej, já si úplně teďka vidím všechny učitelé, kteří nás poslouchají, ti, co třeba nejsou ve škole a říkají si, jak jako 66 dní, protože oni přece musí pak připravovat už samozřejmě ten další školní rok a už teďka, a už přepnuli, dobře. Už nás neposlouchají.
1: Ale tak měsíc a třeba nebo půl, volníčko mít budou. Takže hlavně zítra, maminky, tatínkové, nezapomeňte přinést do školy i nějakou pozornost pro učitelky. Dá to teda synátorům a dcerám, ať dá nějakou kytičku, nějakou čokoládku, něco, jo?
0: Ježíš, vzpomenete si na svoje první vysvědčení?
1: Samý, no. Vy jste neměli samý?
2: Jsme jenom jednu jedničku.
0: To bylo jedno velkou, no? Že jo, to se dělalo dřív.
1: Ty tak jsi měla to já už jako nezažila.
0: Fakt? Mm-hmm. No taky nádoba, no. Let's get it started. Black Eyed Peas, to k vám letí za malou chvíli a samozřejmě myslíme i na vás. Kdo nás máte sebou na cestách, bude i aktuální doprava, tak na to počkejte, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Jihlavě na Znojemské ulici stále komplikuje provoz nehoda, bourala tady dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je tady uzavřený. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tohle je čtvrteční Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi a Dave má ranní update.
1: Ranní update. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun. A to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Fotbalisté Jihoafrické republiky slaví senzační postup. Tým, u kterého se očekávalo poslední místo v naší tabulce, nakonec porazil Jižní Koreu a postoupil z druhého místa. Naopak poslední končí po duelu s Mexikem Česko. Vana nebo sprcha, to je oč tu běží. Populární zpěvačka Madonna měla na své partnery v minulosti zvláštní požadavky. V 80. letech údajně trvala na tom, aby měli doma vanu.
2: Aha.
1: Tak to bylo v 80. letech, při současných teplotách, předpokládám, že očekává u svého partnera klimatizaci.
2: Já teda, když se tak na sebe koukám, na tu svoji vanu, tak měl bych u Madony šanci.
0: A velkou.
2: Ach jo. No, už se blíží víkend, no. Hele, mozek přehrátej, už nic lepšího nevymyslíme. Spin Doctors, Two Princes, tohle je Hit Radio 8.34 a my vám přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: takhle zní Září, Cry for you na Hit Radio. 8.41. Jedna věc je v práci důležitější než plat a je to něco, co polovina z nás v práci nikdy nedostaneme. Na to, o čem je řeč, chvíli počkáte? Tak jo. Za malý moment k tomu další detaily, podrobnosti, taky samozřejmě přihodíme další hity. Tohle vás bude bavit, to jsou Miraj, Vedle tebe usínám a staví se i Leony tady na Hit Radio. Hezké ránko, šampioni.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: Ladíte čtvrteční Hit Radio 852 a Leony. Schválně, kdy naposledy vám váš šéf řekl, že jste fakt dobří? A stalo se to vůbec někdy? Poslední průzkum říká, že skoro polovina zaměstnanců nedostane pochvalu za celý rok, i když, pozor, experti tvrdí, že jedno obyčejné spojení, hele, dobrá práce, funguje líp než vyšší výplata.
1: Udělá to divy a myslím si, že nejenom v práci, že i doma, jo. Když partnera pochválíte, ať už, že něco dobře udělal, smontoval něco, nebo ženě, že jí to sluší, že hezky dobře navařila.
0: Takže to funguje ve vztazích.
1: No ano.
0: Čím víc chválíš, tím třeba ti taky víc partner odpustí. Já se tě zeptám, Jasmin, kdy naposledy tě pochválil šéf? Ty jsi v té 50% skupině, kterou někde, anebo kterou chválí, co?
1: Tak asi mě, jako vlastně, podle mě každý šéf někdy pochválil.
0: Rozumím, ale co řekneš, máme stejného šéfa.
1: Ale nespomenu si už, kdy to bylo.
0: Takže ne. Takže ne? Chválí jenom mě. Takže počkat, experti říkají, že teda pochvala vynahradí peníze, jo? No tak, hele, můžem zkusit dojít do banky, tady s tím poplácáním po zádech zaplatit hypotéku a uvidíme, jo? Myslím, že to úplně nebude fungovat. David Guetta, tedy svým Stones and I, to je poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Tak šampioni, vy kdo jste u rádia, pojďme si to společně užít. Hezké ráno.

0: tady opatrně. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Pardubický kraj chystá novou základnu záchranky v České Třebové. Rada kraje už schválila výběr dodavatele stavby. Pokračuje hejtman Martin Netolický.
7: Tato stavba nebude plnit jenom úlohu jedné záchranářské posádky, ale také garážové stání pro specializované vozidlo určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob.
6: Kromě toho bude součástí i sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj. Poslance dnes zaměstnávají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci. No a čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli Vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze naši nepostoupili.

0: fotbalový servis.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině.
2: Tak dneska bude svítit sluníčko a teploty odpoledne 30 až 33 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
2: A to je docela síla, tak buďte pěkně ve stínu, dejte si něco dobrého k pití a my vám na Hit Radio Vysočina hrajeme. Tady je Martin Garrix.

Slyšeli jste Roxette na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin a 13 minut. Tak si to představte, co se bude o víkendu dít ve Velkém Meziříčí. To byste jako nečekali, jo, co se tam bude dít. Normálně se tam totiž bude lyžovat. Proběhne tam od pátku až do neděle světový pohár v travním lyžování na sjezdovce. Tak to je takový trošku možná nádech zimy do tohohle počasí, tak určitě přijďte mrknout. No a já jsem ještě hledala třeba akce, kde by se dalo ochladit o víkendu. Tak je tady akce Třesovská lávka v sobotu. Proběhne tam spanilá jízda na kole, smíšená pivní štafeta nebo soutěž dvojic na trakaři, tak i na to můžete přijít odpoledne do Třesova, mrknout, okouknout to, a nebo se třeba klidně i zúčastnit.

0: opět ta Radeček mi tak trošku zahrála, no to vám všem zahrála, ale docela mi jako nahrála, tak jsem to chtěla říct, že písnička i tak to za to stojí. Já jsem se vás zrovna chtěla zeptat, jestli jste vstávali na noci na fotbal, jestli to za to stálo. A jestli jste případně šli ještě spát, už asi ani ne, rovnou do práce možná, že jo. Hele, je to náročný, doporučuji klidně dneska odpolední šlofík. Teď se tady zrovna o tom bavíme s kolegou, jak nás to horko vlastně úplně vypíná. Tak hezky a dobře, až to slunko zajde, takže na zahradě, někde na terásce, na balkoně, potom jakoby večer, ten teplej večer je strašně krásný. Tak ať nám to utíká, ať je to horko za námi, to nám všem přeju, za chviličku třeba Fastboy a Topic, tak zůstávejte s námi.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Zaspíval Ray Dalton na Hitrádiu Vysočina. O víkendu Česko čekají teplotní rekordy. Někdo se raduje, má to rád, někdo by radši ochlazení. Tak já mám vlastně úplně pro všechny dobrou zprávu, protože tohle je pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. Takže milovníci tepla si ho o víkendu dosyta užijí a milovníci malinko nižších teplot se v pondělí můžou těšit na přechod studené fronty. Tak už aby to bylo. Tady je srdcovka od Dajdou na Hitrádiu Vysočina. Jenom připomínám další srdcovky i dneska po 12. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Damiano David, 9 hodin 40 minut. Tak dneska nás čeká dlouhý horký den a představte si, že dneska bude nejpozdější západ slunce. To slunce dneska zapadne až ve 21 hodin 16 minut, takže dá se podnikat večer ještě spousta věcí. Já jsem třeba v Třebíči si včera všimla o 8:30, že vyběhlo hrozně moc běžců, protože samozřejmě odpoledne to nejde, to je strašný horko. Večer o 8:30 už je to snesitelnější.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 138 směrem na Brno stojí porouchané osobní auto, tak buďte opatrní. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

u nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Program Nová zelená úsporám v těchto chvílích otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem. Ostatním ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení, pro jednoho slavnostní okamžik, pro druhého stres. Známky by ale rozhodně neměly být zdrojem strachu a tlaku. Jak teď děti podpořit, řekne za Unii rodičů Angelika Gergelová.
4: Určitě doporučujeme s těmi svými dětmi být, ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
3: Jde totiž opravdu jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele. Uvedl to premiér Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí. No a tenisté a tenistky budou i ve Wimbledonu pokračovat v protestech proti výši odměn. Stejně jako při Roland Garros omezí na minimum mediální povinnosti. Po zápasech během celého prvního týdne londýnského Grand Slamu budou někteří z nich k dispozici jen na 15 minut.
5: Ano, tak dneska nás čeká opět krásný slunečný den a teploty odpoledne až 33 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
5: A tak se vyrazíme ochladit na dovolenou za kolegou Milanem Řezničkem, za chviličku mu zavoláme a zjistíme.

0: Zaspívala Pink na Hit Rádiu Vysočina a my se přesouváme na dovolenou za kolegou Milanem Řezníčkem. A víte, jak se pozná, že je někdo na dovolený, jo? Hele, je 10 hodin 13 minut a víte, co dělá Milan? On je ještě na snídani. Cože?
1: Je to tak, ahoj. Hele, prosím, ale to, já nechci, aby to vyznělo tak, jako, že se tady přežírám, jo. Ale my jsme tady natrefili na dvě takové super paní, se kterými tam tak jako sedíme, povídáme.
0: Jasně.
1: A přidala se k nám jedna servírka, která nám říká zážitky, jak je kdo si odnáší jídlo od stolu a na pokoj a takovýhle. Tak ono se ani od té snídaně nechce odcházet.
0: Jo, takže kecáte, no ale tak to má bejt, to je právě ta správná Přesně. dovolená, že prostě na té snídani se zdržíš klidně hodinku, dvě, sedíš, občas něco uzobneš, ještě kávička a tak dále. No jo.
1: Tak, souhlasím s tebou.
0: Prosím tě, kde seš?
1: Prosím tě, jsem v Mariánských Lázních, takže vyrazil jsem do lázeňského trouhelníku, protože v Karlovy Vary ty už jsem kdysi sjel, v Mariánských Lázních jsem byl kdysi strašně dávno, možná tak 20 let zpátky, a dneska se chystáme na výlet do Františkových Lázní, takže i v tomhletom parným počasí užíváme výletujeme, cestujeme a popíjeme pramny a tak.
0: Hele, a je tam taky takový horko jako u nás na Vysočině?
1: Ty vado, tady je vedro jak Pedro, ti musím říct. Kor ještě, když chodíš po tom městě, ale ono, jako když si pak vyrazíš na nějaký vejšlap a dáš za den třeba 20 km, tak i v tomhle tom počasí je to očistet. Ale zase super je tady, když najdeš nějaký parádní koupání, což my jsme včera našli, při hradu Jesenice, a ta voda nádherně čistá, azurově čistá, nádherný ležení, voda byla jak kafe, tak to prostě chce vždycky po nějakém vejšlapu vyrazit takhle i k vodě.
0: Mm-hmm. Ale já vždycky, když ty seš někde na nějaký dovolený, tak já se tě ptám třeba i na ceny, jako aby jsme věděli, jestli třeba Chorvatsko letos ano nebo ne, anebo jestli je tračí do Mariánek. Jak je to tam jako s cenama?
1: Hele, jako v porovnání asi s Karlovýma Varama bych řekl, že ty Mariánky jsou o něco levnější než Karlovy Vary, protože samozřejmě najdeš tady jídlo, který stojí 400, ale najdeš tady třeba meníčka, kdy se vejdeš do 200 za 150 korun se prostě nejíš. My jsme včera vlastně byli na tom vejšlapu na Komorní hůrku, jsme se byli podívat, tak jsme se najedli za nějakých 150 korun, jsme si dávali meníčko a byla to polívka, hlavní jídlo a dokonce k tomu byl ještě nějaký dezert. Takže jako dá se určitě najít, záleží taky, co si chceš dát, protože v tomhle tom horku nějaký smažený jídla a to se moc jakoby nechce, takže my jsme si včera dali takový hezký, lehký nějaký italský salátík s mozzarellou a s opečenou bagetou a byla to paráda.
0: No, tak to se mi úplně zbíhají chutě. Tak hele, když jsi na tý dovolený, tak máš určitě takový typ jako na schlazení, nějaký dobrý drink, něco, já nevím, ať už to koupání. Co bys tak doporučoval jako úplně nejlepší?
1: Ale musím říct, že já jsem se tady oblíbil aperol hezky. My vždycky chodíváme večer si sednout na kolonádu a podívat se na zpívající fontánu. Sranda byla ta, že my jsme se bavili tady s tou naší vtipnou servírkou a tady vlastně každou lichou hodinu hraje ta zpívající fontána. Večer v 9 a v 10 je to navíc ještě světelná fontána. A my jsme vlastně včera byli zkouknout tu poslední hudbu, kterou jsme ještě nevěděli. Ono těch songů, který se střídají, je asi 8 nebo 9. A ta servírka říkala, vy jste dobrý, já jsem z Mariánských Lázní a ještě jsem všechny ani neslyšela a vy jste tady ani necelý týden a máte to všechno už naposlouchaný. Takže musím říct, že v tom horku je paráda, my tam máme jako jednu oblíbenou restauraci, kde je taková vtipná obsluha a že ti tam klidně i tu skleničku s tím aperolem řeknou, ať se vezmeš v té fontáně a tím to potom doneseš zpátky, takže ty hezky tím aperolkem si stojíš u těch fontány, díváš se na tu fontánu stříkající, hrající, svízící.
0: A je ti jasný, že jako mluvíš ke všem, co jsou teďka v práci, jo? A mluvíš o aperolu stříkající fontáně a nám je ouvej, jako.
1: Tak zase máš tip na to, co si ráda chtěla, že tím to
0: dobře. Hele, tak děkujeme, my zdravíme na dovolenou do Mariánských Lázní a budeme se tady na tebe zase těšit, jo?
1: Děkuju moc, mějte se krásně a zdravím na Tropickou Vysočinu.
0: Ano,
1: ahoj.
0: Děkujeme.
1: Ahoj.
0: No a tady už je David Koller, chci zas v tobě spát. To taky není špatný na osvěžení, že jo, takovej odpolední šlofík, co?
1: Přesně.
0: No tak jo, ahoj.
1: Ahoj.

0: co se děje na Vysočině.
1: Od pátku až do neděle se v Jihlavském City Parku bude konat Burger Street Festival. Budou i vegetariánské nebo bezlepkové varianty, budou i jiné pochoutky, samozřejmě i něco k pití. Vstupné je zdarma, začátek v pátek, v sobotu i v neděli v 10 dopoledne a bude to až do 21 hodin. Na pátek, který na zítřek, vás zveme do kafe Savorský v Jihlavě na celodenní meet and greet s Eliškou. Vítězka soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová pro kafe Savorský vytvořila jedinečnou dezertní sérii, kterou vám tento den osobně představí. My odtud budeme i živě vysílat přímo z místa od 11 hodin, tak si to nenechte ujít. No a na nedělní odpoledne vás zvu do jihlavského Cinestaru na dětskou neděli s filmem Mimoni a Monstra. Začátek programu je už ve 14 hodin, kde budou pro vás připravené soutěže, dílničky, malování na obličeji, samozřejmě i tombola. No a my vám na Hitrádiu Vysočina rozdáváme lístky, takže vytočte právě teď 56 73 123 45.
0: Vysočina, tady jsme doma. Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: Ano, už příští týden se rozjede Vysočina Fest, nejprve v ulicích Jihlavy a od čtvrtka potom v letním amfiteátru v Jihlavě. Na našich sociálních sítích je nově video s Pavlem Vlašínem, to je ten hlavní pořadatel, byl tady u nás včera. Pokud váháte, tak on vám v tom videu řekne, proč i letos přijít právě na Vysočina Fest. No a mám pro vás teď i rozhovor s Michalem Malátným, který taky vystoupí samozřejmě na Vysočina Festu. A mě zajímalo, s čím má ten Vysočina Fest jako spojený, nebo spíš tu Vysočinu, jestli k tomu má nějaký vztah.
2: Tak půlka mý rodiny pochází z Vysočiny, jo. Tátová rodina pochází od Chotěboře, takže já jsem jako na Vysočinu jezdil za pratetou každý prázdniny a mám to tam strašně rád. Pak jsme tam jezdili na Čundry a opravdu ten kraj mám jako opravdu rád.
1: No a ještě taková pozvánečka na Vysočina Fest.
2: Přátelé, kamarádi, 2. až 4. července se můžeme vidět v Jihlavě na Vysočina Festu. Pokud máte rádi naši hudbu, naše písničky, tak přijďte. Nebudete litovat, uslyšíte, co jste neviděli, uvidíte, co jste ještě nikdy neslyšeli.
1: No a my vám na Hit Radio Vysočina rozdáváme lístky, tak poslouchejte naše vysílání odpoledne, hledejte hvězdu Vysočina Festu a vyhrajte si lupeny.
0: Na Vysočina Fest z Hit Radio Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: Tohle byla Dua Lipa, posloucháte Hit Radio Vysočina. Před námi horký víkend a já se snažím vybírat akce, kde byste se mohli schladit. Tak co třeba tahle? Den piva v Palhřimově. Bude to na venkovní scéně před kulturním domem Maj, určitě tam najdete nějaký ten stín. V rámci té vstupenky dostanete takový bucláček a pokud jenom budete chodit a ochutnávat, protože se zúčastní různé pivovary, samozřejmě je připravený i doprovodný program. Já si myslím, že to vůbec není špatný program takhle na sobotu odpoledne od 15 hodin, že to je taková forma schlazení. Tak, nebo pošlete jenom chlapy a dámy zůstanou u bazénu doma. Za chviličku na Hit Radio Vysočina Train, tak zůstávejte s námi.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
1: fajn. Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Venku opět panují tropické teploty a to komplikuje lidem práci nejen venku, ale i v kancelářích. Předpisy stanovují maximální přípustnou teplotu na nevenkovním pracovišti 27 stupňů Celsia. 30 stupňů je to třeba v dopravě. Pokud je teplota vyšší, zaměstnavatel situaci nemůže ignorovat. Přírodní oázy ve městech jsou pro řadu živočichů nenahraditelné. Jednou z nich jsou podle jeho českých vědců také tůně u Špačků v Českých Budějovicích. Co všechno se tam nachází, ví mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
4: 31 druhů vodních brouků, 12 druhů vodních ploštic, 6 druhů vážek, 6 druhů ryb a 1 druh obojživelníků. Všechny tyto informace ukazují na biologicky velmi cenné území na dosah pro obyvatele města, které slouží jako důležitý prostor pro rekreaci a kontakt s přírodou.
3: Podobné přírodní oázy najdeme i jinde, třeba Žebětínský rybník v Brně, Turkov v Ostravě nebo meandry Lučiny u Havířova. V Gdaňsku na severu Polska dnes začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci povede místo prezidenta Volodymyra Zelenského po roztržce s polským prezidentem premiérka Julia Svyrydenková. Česko zastoupí premiér Babiš. No a trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na

0: mistrovství světa. Už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří však, že se mužstvo může zlepšovat.
1: Tak dnešní den bude horký, bude jasno, slunečno, teploty 30 až 33 stupňů. V noci nám to malinko klesne na 20 až 17 a opět očekáváme jasno.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Už za chviličku soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak zůstávejte s námi a vyhrávejte. A my pro vás máme také Adele.

Ladíte Hit Radio Vysočina a to je dobře, protože před námi je soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku. Dneska si papoušek na pirátskou loď sebou vezme slunečník, takže si to pamatujte. Vytočte 56 73 1 2 3 4 5 a za chviličku soutěžíme.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, tak my si jdeme užívat do Robinsonu, protože v Robinsonu je hezky. I když venku panují tropy, v Robinsonu jede klimatizace a je tam příjemně a dobře a tam se nespálíte a ještě si vaše děcka prostě užijí zábavu. Tak my v tuhle tu chvíli rozdáváme rodinnou stupenku do Robinsonu. Já jsem měla na telefonu Marušku, ale bohužel ona mi těsně před stupem vypadla. Tak bohužel dneska žádný lístky asi nerozdáme, nevadí. Já si myslím, že rozdávat můžeme zase příští týden, takhle ve čtvrtek po 11. hodině, tak nás určitě laďte. A chtěla jsem vám říct ještě důležitou informaci, že v Robinsonu mají akci na zítřek, tedy když je vysvědčení. Jestli přijdete hned po škole s čerstvým vysvědčením do Robinsona a ukážete ho, tak máte 20% slevu na vstupném. A prosím vás, je úplně jedno, jaký budete mít známky, jo? Můžou tam být i čtyřky, vůbec to nevadí, stačí jenom vysvědčení, 20% sleva na vstupném. Tak si to užijte. No a příští čtvrtek po 11. hodině soutěžíme o rodinnou vstupenku.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle byl Robin Schulz na Hitrádiu Vysočina. Buďte na sebe opatrní v tomhletom horku, a to určitě i za volantem. A kdybyste náhodou narazili na nějakou dopravní komplikaci, určitě dejte vědět ostatním. Pošlete hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a my samozřejmě i dneska rozdáváme plnou nádrž zdarma někomu z vás z naší dopravní hlídky.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Hit Radio.

Za námi Daša. Tak i dneska po 18. hodině vám budeme hrát Hit Radio Classic, tedy to nejs 80., 90. a milénia. Dáme si samý super songy a odstartujeme to vlastně už teď z Bon Jovi na Hit Radio Vysočina. Tak si to dejte na hlas a pokud jedete autem, stáhněte okýnka, ať je to slyšet.

0: Na Hit Rádiu Vysočina Alvaro Soler. Tak jaký nápoj je v tomhletom horku nejlepší? Já jsem si o tom teďka přečetla na internetu a voda to prosím vás není. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejný mlíko. Takže běžte do ledničky, vemte si studený mlíko a je to to nejlepší, co si můžete dát. Tak je to třeba i tip na dnešní oběd, kdo ví. Dobrou chuť přeju, připomínám, že po 12. hodině srdcovky na Hit Rádiu Vysočina. Já se loučím, přeju hezký čtvrtek a zítra v 9. Ahoj.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jelikož vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
1: všude je fajn. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hoda, Imagine Dragons na Hitrádiu Vysočina po půl jedné. My přejeme hezké čtvrteční odpoledne na celou Vysočinu a monitorujeme tady tu aktuální teplotní situaci na Vysočině. Já tady koukám Petrovice na Třebícku 30,8 stupně, pak tady vidím velké meziříčí, hlásí skoro 31 stupňů ve Stínu. Jo, přituhuje. A přituhuje a asi všichni víme, jak to má vypadat o víkendu, že jo. 35, 40 stupňů lokálně i na 40. Už se tak jako baví všichni o tom, že padne asi ten absolutní rekord. No klidně nám dejte vědět, kolik máte teď aktuálně a odkud nás ladíte. Možná to je ten nejlepší stav, že nás ladíte někde z klimatizovaného kanclu a nebo od bazénu. Jo, to je pěkný, to si dovedeme představit. No tak užívejte, pokud jste v práci, tak ať to rychle utíká. Tady už další hity, tady už jsou Snow Patrol na Hit Rádiu Vysočina. Hezký čtvrtek.

kočka Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina přesně ve 3:15. Dneska je čtvrtek 25. června a je důležité datum hlavně pro školáky, protože ty už se těší, to je jasná věc, už jenom pár dní už, já si myslím, že ve školách se ani jako teď už neučí, že když tak nějaký poslední výlet a v pátek se to všechno pro školáky uzavře, uzamkne a vzhůru na prázdniny, možná pro

0: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz
7: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase z Jihlavy na Znojmo. U Rančířova probíhají práce na mostě. Ve směru od Jihlavy tam počítejte s delším zdržením. A to vás nemine ani na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 140 až 132.
1: Hit Radio.

0: do předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Britská společnost Rolls-Royce SMR dnes představí možnosti zapojení českého průmyslu do připravovaného dodavatelského řetězce. České firmy by se tak měly seznámit s podmínkami možné účasti na stavbách. Rolls-Royce SMR a ČES by měly stavět malé modulární reaktory. No a trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří však, že se mužstvo může zlepšovat.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Teplota na Vysočině leze nahoru, aktuálně máme kolem 30 stupňů, maxima se mohou dostat až k 33, a to především na Třebícku. V noci to pak spadne na 20 a v údolích i k 15 stupňům.
1: Hit Radio Vysočina.
2: S vámi takhle netradičně Markéta Báťová, zdravím vás na celou Vysočinu, tam, kde nás ladíte, a posílám další hit Rose a Bruno Mars.

Tom Odell na Hit Radio Vysočina, krátce po 13. hodině. Pohodové odpoledne přejeme. No a mě by teďkom zajímalo, jestli jste se zapojili do akce Čistá Vysočina. Ta je totiž díky 28 tisícům dobrovolníků zase o něco čistší. Letos z přírody tady v našem kraji, z břehů řek a okolí silnic, zmizelo 58 tun odpadků. Zdá se to jako neskutečná jako zátěž, ale loni to bylo dokonce přes 70 tun. Takže letošek je o něco lepší. Takže všem, kdo jste se podíleli, patří velké díky a my vám za to posíláme parádní, tentokrát dynamickou pecku. Ono se to rozjede. Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio Vysočina. Jenom pro vás, ať už děláte cokoliv, tak tyhle pařáky přežijte ve zdraví a užívejte léta.

0: Na Hit Rádio Vysočina doznívá Katy Perry a my se jdeme mrknout na silnice, jak nám to jezdí. Protože na dálnici D1 máme zdržovačky, tak se na to pojďme podívat. Ve směru na Prahu se tvoří kolona mezi kilometry 140 až 137. Ale koukám aktuálně, že už se to tam zmenšuje a zmenšuje se i kolona na Brno u Velké Bíteše. Tam se tvoří mezi kilometry 162 až 164, tak tam i budete popojíždět. Tak všem řidičům pevné nervy, neupečte se tam v těch autech a doufám, že máte u sebe dostatek vody a já vám k tomu cestování nebo i do kanclu či k práci pustím za chviličku další skvělý hity, tak zůstávejte na vlnách s Markétou Báťovou a Hit Rádiem Vysočina.
1: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co City Park?
1: Zase, včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Syndl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
3: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den.

0: podezřelý z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině. No a basketbalista Jan Veselý kariéru ziskem španělského titulu s Barcelonou nezakončil. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3. Valencie získala druhý titul v historii.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Právě za námi jdeme na počasí, na Vysočině panuje jen malá oblačnost, i když tamhle koukám, nějaký mraky tam taky jsou, ale většinou máme jasno nebo skoro jasno. Velká Bíteš 30 stupňů, Třebíč 28,3, Žďár nad Sázavou 31, stejně tak Velké Meziříčí, tak nezapomínejme na pitný režim, slunce do nás bude prát taky po celý víkend. V pondělí bychom se měli dočkat už přeháněk, ale provázet je pro změnu mohou i velmi silné bouřky, tak snad to zvládneme.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: A já myslím, že s Hit Rádiem Vysočina, které právě posloucháte, to zvládneme úplně skvěle. A David Guetta nám k tomu zaspívá a zahraje. Hezké odpoledne.

pití, možná si teď budete trošku ťukat na čelo, ale já teda piju horký čaj. Ale ono se v teplu teplé pít má, protože tělo dostane signál, že je mu teplo, že se má ochlazovat. Zatímco když pijeme ty studený nebo ledový nápoje, tak tělo musí vydat mnohem větší energii a paradoxně se začneme jako víc potit, víc se namáhat a nemá to ten správný efekt. Odborníci doporučují nápoje s teplotou 15 až 20 stupňů. Tak by mě zajímalo, jak to máte vy, ledové nebo vlažné, anebo rovnou jako já horký čaj, klidně dejte vědět, jsme na telefonu 725 44 38 37, posílejte hlasovky, to je úplně nejjednodušší, ale hlavně se neupečte a my posíláme do těch veder tady u nás na Vysočině další hity a zamíříme s ním do roku 2009. Sterile Love, tak si to krásně užijte. S vámi Markéta Báť.

눈을 맞은 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 매시던

0: parádní dávka energie do toho čtvrtečního horkého odpoledne na Hit Radio Vysočina Coldplay. A já jsem se vás ptala, co si takhle jako dáváte k pití, když je takový vedro, tak píše posluchačka Vlaďka, ladím Hit Radio Vysočina, díky za vaši skvělou společnost. My děkujeme, Vlaďko, za to, že nás posloucháš. A jak píše, venku to bude o víkendu pořádně rozpálený, takže plán je jasný. Přes den voda, stín rozhodně po ruce a večer něco dobrého k pití, ideálně mojito nebo gin s tonikem, hlavně to nepřepálit a jen si to užít v klidu. Terka píše, že miluje v těchto vedrech citronádu s mátou, voda s okurkou a citronem nebo domácí iced tea. To zní teda taky skvělé, tak holky, díky za vaše tipy, jak napsala Vlaďka, hlavně to nepřepálit, ať už si dáte cokoliv a užívejte toho dne.
1: Tohle není jen obyčejná grill.

Taylor Swift na Hit Rádiu Vysočina a taky Markéta Báťová stále s vámi. A blíží se nám prázdniny, zítra už se rozdává vysvědčení, u nás to bude v klidu, u vás doufám taky. Mějme na paměti, že i géniové v něčem propadali a ne vše jim šlo, tak doufám, že ale u vás nikdo propadat nebude a že začátek prázdnin proběhne v klidu. A co se silnic týká, tak tam na to budou dohlížet policisté. Jejich bezpečnostní akce vypukne už zítra, připravte se na to. A hlavně opatrně užívejme léta, prázdniny nejlépe ve společnosti Hit Rádia Vysočina. Tak tohle už je pro vás další hit, tohle už je Babylon.

0: Soza a její hit Celibát na Hit Rádiu Vysočina před 3:15. Za chvilku ano, 15. hodina, za chvilku to tady z Market opět odstartujeme, tu pořádnou dávku odpolední show, tak doufáme, že už jste na cestě z práce domů, možná někam na nějakou příjemnou koupačku, ono se to hodí, protože teploty opět přes 30 stupňů. Do té celé, do dalších zpráv a mrkneme taky na silnice další hity Damiano David, Beyoncé a nebo Miles Smith.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Husák.

0: www.farmakala.cz. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: But you're just a boy.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase z Jihlavy na Znojmo. U Rančířova probíhají práce na mostě, zdržíte se tam na semaforech. Ve směru od Jihlavy tam počítejte s delším zdržením. A to máme taky na dálnici D1 na trase do Brna, kde se tvoří kolona. A to mezi kilometry 158 až 162. Tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Mami, proč máme všechno od

0: Venezuela, kterou v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení, požádala o jeho pomoc. Zatím o ni požádala jen státy Latinské Ameriky. Pokud by se situace změnila, odletěli by Češi nejpozději v pátek. Evropu dál sužují tropy a reagují na to i některé turistické cíle. Například oblíbená Eiffelova věž v Paříži mívá teď během tropických dnů zkrácenou otevírací dobu. Zatímco běžně je přístupná i po půlnoci, aktuálně se zavírá už popoledni. Omezenou provozní dobu pak má taky muzeum Louvre.
1: Fotbalový servis.
0: Na poslední zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale s Mexikem si lidé vsadili za zhruba 63 milionů korun. Přibližně o 25 milionů méně než na předešlý zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Většina tipů mířila na vítězství Mexika a sázející tak v tomto zápase v celkovém součtu vydělali. Na celý šampionát bookmakeri zatím přijali vklady za 2,4 miliardy korun. Nicméně konec našeho nároďáku na šampionátu, který v posledním zápase prohrál s Mexikem 0-3 a ve skupině skončil na posledním místě, nebude mít podle sázkovek zásadní vliv na zájem o turnaj. Po začátku vyřazovací fáze by se měl naopak zvýšit.
2: A počasí, teplota jde nahoru, Žďár nad Sázavou 32 stupňů, Koberovice u Humpolce 31,3, počátky 29,6 stupňů, maxima se mohou dostat k 33 a zítra ke 34.
1: Hit Radio Vysočina.
3: Já jsem tady otevřel právě před chvilkou portál meteorologu a říkám Markétě, co to je tady za ten červený Brutus a to je samá výstroha právě před těmi ultratropickými teplotami.
2: Je to tak, no.
3: Hrozný, no. Musíme vymyslet nějaký...
2: Zmírnili to.
3: Plán. Hmm. Takhle, děti čeká vysvědčení, jaké bude, vyrazili jsme se zeptat do ulic, už za chvilku si řekneme.

0: Hit Rádiu, Vysočina 15 hodin 10 minut, k tomu takový aktuální čas. Zítřek pátek, zítra taky prosím pěkně vysvědčení a už jenom tedy pár hodin zbývá a děti vyrazí na prázdniny. Ještě předtím ale samozřejmě se bude hodnotit. Děti dostanou teda to vízo a budou říkat, jú, to je pěkný, anebo, nebo rodiče budou říkat, teda ty smraďochu, to je zase strašný. Co ti říkali doma?
1: Já jsem byla asi v klidu.
0: Byla jsi v klidu? No. Jako takhle, že jsi byla ty v klidu, to je jasná věc.
1: Mí rodiče byli asi taky v klidu, tak u nás to probíhalo v pohodě. A i moje děti teďkom budou mít krásný vysvědčení. Dcera ještě to honila minulý týden, že se snažila opravit si známku, což se jí podařilo. Tak vypadá, že bude mít ve druháku na střední vyznamenání, což je naprosto pecka, to já jsem nikdy neměla, to už jsem měla čtverky, že jo?
0: Hele, ale dokud to není černý na bílým, tedy dokud to není zítra, tak to jsou zatím jenom slova.
1: No je to tak, ale já jsem v klidu v tomhle směru a doufám, že i rodiče, vy jste v klidu.
0: A je důležité, kolegyně Zuzka Kuklová vyrazila se zeptat dětí, jaké bude vysvědčení.
2: Myslím, že tam budu mít všechny jedničky nebo jenom jedna chyba, asi dvojka.
3: Samý jedničky s hvězdičkou.
4: Moje vysvědčení budou zdobit 3 dvojky a pochvala.
5: Možná navíc to budu mít 3 dvojky. Ale jinak samý jedničky.
1: Jako,
0: Zuzka našla zrovna nějaký šikovný děti.
1: Teda, nějaký šprty malý. Tak to my jsme nikdy neměli, Marku, viď?
0: Ano, jaké vám letos děti přinesou domů známky? Napište nám, jsme na WhatsAppu 725 44 38 37 a tady už posíláme pro všechny do toho tropického odpoledne. Hit Golden!

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Nejenom, že známe Vysočinu jako svoje boty, ale taky máme pro vás připravený peníze. Money na váš účet 2000, dneska jednomu z vás pošleme na plnou nádrž. Stačí nám poslat hlasovku, jak se vám jede, ať už dobře nebo špatně, a v 17.20 vybereme právě jednoho šťastlivce z těch hlasovek. Tak posílejte a my si jdeme teď zkouknout, jak to vlastně jezdí nebo nejezdí.
2: No, máme tady komplikace. Na Jihlavsku na vjezdu z Batalova směrem na Třeš, tam zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte tam s omezením. Na trase z Tábora na Pelhřimov v Leskovicích havarovalo osobní auto. Taky tady máme odstavený nákladní vůz u Rančířova na Jihlavsku, tam i silničáři opravují most, tam jsou komplikace už v dopravě zdržení, takže ještě do toho odstavený nákladák. A ještě máme dvě vozidla v sobě u obce Suchá, taky na Jihlavsku, tak velký pozor.
1: Šťastnou cestu a připomínám to naše důležité WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Kdo by chtěl dvojku na účet?
0: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá...

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika je hit blízko na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. My jsme se vás ptali, jaké vám letos děti přinesou domů známky, zítra je vysvědčení. Pište na náš WhatsApp 725 44 38 37 a vypíšete, děkujeme moc za to, napsala Jana. Ptali jste se, jaké domů děti přinesou známky, radši jsem se neptala.
2: To bude pěkné překvapení pro maminku teda. Tady mě píše ještě Verča, že vysvědčení je ten papír v ruce, který dokáže rozdělit rodinu. Že se jako, viď, ty rodiče asi s těma dětma trošičku tam můžou poštěkat.
1: Jakože jeden řekne, ale to je hezký, Mařenko, a ten druhý řekne, no ne vůbec.
2: No a je zlé.
1: Tam je trojka.
2: No.
1: To nemělo být.
2: No někdo je takhle přísnej, že ani ta trojka nesmí být, že jo? No, ale kdo si oddechne, tak budou určitě učitelé, ty rozhodně.
1: To ano, pokud máte už naplánovanou dovolenou, tak to stoprocentně, no, tak užívejte klidně, dejte vědět, jaké děti vám přinesou domů známky a my posíláme další hity do toho opravdu velmi teplého odpoledne a to jsme stále ještě takový na startu těch teplotních jako změn, no. Gigi D'Agostino na Hit Rádiu Vysočina, tak hezký čtvrtek přejeme.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už zítra zveme do kafe Savorsky v Jihlavě na celodenní meet and greet s Eliškou, vítězka soutěže Peče celá země. Eliška Hlaváčová pro kafe Savorsky vytvořila jedinečnou dezertní sérii, kterou vám v tento den osobně představí. Marek Grande bude u toho, můžete se na něj těšit.
2: Jakmile se jedná o jídlo, tak jsem u toho, to je samozřejmě.
1: Je to jasný. Připomínáme taky Burger Street Fest v Jihlavském City Parku, i tam možná Marka potkáte. Tam budete moci ochutnat světovou kuchyni, a to od pátku do neděle. A v neděli bude krásně v kině, konkrétně v Cinestaru v Jihlavě. Tak kdo se chcete schovat před vedrem, tak s dětmi můžete vyrazit na snímek Mimoni a Monstra a čeká vás tam taky tombola, ochutnávky, soutěže i odměny.
2: Zítra poslední dva lupeny na dětskou neděli u Markézu Šťákové mezi 9. a 12. hodinou, tak si je vychytejte. A další akce na našem webu.
0: Vysočina. Tady jsme doma. Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hit Rádiu Vysočina za 9 minutek 16 hodin, přejeme hezkého odpoledne. Ano, za chvilku 16. zprávy, doprava a hned po ní náš biják. Dneska hrajeme o další volňásek do multiky na Sinestar, máme připravenou hudební ukázku, ale co je prosím pěkně nejdůležitější? Od dnešního dne si uložte na 100% telefonní číslo sem k nám do studia 725 44 38 37. Od této chvíle je to telefonní číslo i do bijáku. Je to telefonní číslo, až uslyšíte Hvězdu Vysočina Festu. Je to telefonní číslo na všechno.
1: Takže velice důležité číslo, abyste se sem k nám do studia Jihlavského dovolali, poslali hlasovku. Takže teď hned, jak říkal Marek, radši si to někam uložte.
0: Tak ještě jednou, jo, vemte tušku, papír nebo telefon. 725 44
1: 38 37.
0: Ano, přesně to je to číslo. WhatsAppově můžete samozřejmě i nadále posílat hlasovky, dopravní veře, stále ta plná nádrž. Za chvilku Kateřina Maria Tichá, anebo právě teď.

Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1, tam se to mění každou chvílí. Před chvílí tam byly 3 kolony, teď už tam je zase pouze jedna jediná, což je dobrá zpráva, a to ve směru na Brno mezi kilometry 160 až 162.

0: o víkendu nabídnou stovky míst k sezení navíc, především na spojích z Prahy na Moravu, ale také například z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. Letošní zimní olympijské hry v Itálii sledovalo přibližně 2,6 miliardy lidí po celém světě. Ukázal to průzkum, jehož výsledky dnes zazněly na zasedání Mezinárodního olympijského výboru. Přímo na místě pak olympijské soutěže a fanzóny navštívilo skoro 5,5 milionu lidí.
1: Nejvyšší teploty, co se tak dívám, tak hlásí Žďár nad Sázavou 32,5, Chotěboř taky přes 32 stupňů, v uvozovkách nejchladněji hlásí Nová Cerekev 28,9 v noci by, takže tam se můžeme jít schladit. V noci by pak teplota měla spadnout na 20, v údolích i k 15 stupňům, zítra to půjde ale opět nahoru, naměříme až 34.
2: Hit Radio Vysočina.
3: No a my samozřejmě už vyčkáváme náš viják, vy si uložte číslo nové do našeho studia 725 44 38 37, to je to důležité, pokud chcete získat volňásek do multiky na Sinestar a samozřejmě uhádnout dneska hudební ukázku, tedy říct správný název filmu, z jakého byla. Tady posíláme Lost Frequencies.

frekvencí s nám dohrál na Hit Rádiu Vysočina. Teď je ten správný moment volat sem k nám do studia na naše nové telefonní číslo 725 44 38 37, protože biják otvíráme za malý okamžik. Tady už jsou Roxette.

0: Rock set na Hit Rádiu Vysočina, je hit Joyride, 16 hodin 10 minut k tomu. Věřte nebo ne, ale jste součástí historického okamžiku, protože náš biják a naše vůbec telefonní číslo sem k nám do studia se změnilo na 725 44 38 37. My tady máme novou technologii, takže teď možná uslyšíte něco, co jste nikdy neslyšeli. Biják. Hey, já doufám, že to proběhne všechno v pořádku. Na telefonu bychom měli mít Šárku, která je aktuálně v autě za Přibyslaví. Šárko, slyšíme se, ahoj.
1: Slyšíme, ahoj.
2: Jo.
0: Ahoj, je tam Šárka.
2: Šáry, ahoj, to jsme rádi.
0: My jsme se normálně shodli na tom, že my jsme tady spocený, chce se nám na záchod, a Šárka říkala, já už sedím v autě asi hodinu, taky jsem spocená, taky se mi chce na záchod.
2: Jste na tom stejně, to je dobře.
0: Hele, jaký jsou cesty, Šárko?
1: Výborný.
0: Dobrý.
1: Tak výborný. Já úplně mi jedno, že je provoz, hlavně, že jedu domů.
2: Jo, tak to jo.
0: Po práci, jo?
1: Po práci, ano.
0: Po práci.
1: A zítra dovolená, takže úžasný.
2: Yeah. No jo, tak to se někdo má.
0: To je pěkný. No tak Šárko, pojďme to nezdržovat. Lupen do multiky na Sinestar ve hře, máme tady hudební ukázku, seš ready?
2: Tak teď přijde další zkouška.
0: Seš, tak jo, tak tady to je.
1: Tak určitě.

0: daj Boží, co? A ten, kdo se správně kouká, uvidí, co krásně. No tak jo. Tak, hudební ukázka zazněla.
1: Je to Honza Málem Králem?
0: Honza Málem Králem Korn. Hmm. Nám stačil název filmu.
2: Hezky. Jsme to měli i s hlavní hvězdou.
0: Ale Šárka se musí předvíst. No ne, je to správně, Šárko. Ano, Honza Málem Králem. Velká gratulace. Lupen je tvůj.
1: Wow, super.
2: Šáry rozhodně zaslouženě.
1: Je?
0: Zaslouženě a zaslouženě.
1: Fakt jste mě potěšili.
0: No tak to máme radost, že máš radost a já mám ještě větší radost, že to celý jako funguje.
2: Já
0: totiž mám z toho radost. Jo, protože já jsem to tady tak jako různě šteloval a jako nastavoval, tak jsem rád, že jsme se slyšeli a že teď všichni ostatní nás slyšejte.
2: Jo, Šárka vlastně byla historicky první, kdo nám sem přes tohle telefonní číslo volal a je ve vysílání, takže díky Šáry, že to byla právě ty a že jsme to s tebou mohli zkusit a za to máš od nás ten lupen do kina.
0: Díky. Šárko, tak nám ještě vydrž na tom telefonu, to nepokládej, doladíme detaily, měj se jinak krásně užívej čtvrtečního odpoledne, ahoj.
2: Ahoj.
1: Taky zdravím, ahoj.
0: No tak vidíte, dneska úspěšné v našem bijáku se vším všudy, někam to zaklepat, doufám, že v tom budeme pokračovat. Zítra hrajeme o další lupen, opět po 16. hodině. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Rádio Vysočina. A Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Jednomu z vás dneska pošleme 2000 přímo na účet na to, abyste si mohli dotankovat nebo natankovat celou svoji plnou nádrž. Stačí nám poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Jak vám to jede? A můžete klidně dát vědět, že vám to jede naprosto úžasně a bez komplikací, anebo že jsou někde nějaké komplikace. Hlásí se takhle řidič Mirek.
2: Ahoj, tady řidič Mirek. Právě jsem měl cestu Třebíč, Velké Meziříčí, a bez komplikací, tak doufám, že třeba by mi mohla tato hlasovka přinést plnou nádrž. Šťastnou cestu.
1: Mirkovi děkujeme, takhle se to dělá.
3: Takže vy i vy můžete posílat hlasovky, my ale ještě mrkneme taky na trasu Jihlava Znojmo u Rančířova, kde se jezdí kyvadlově na semafory kvůli pracím na mostě, tak se tam připravte na možné zdržení. A zdržení máme taky na dálnici D1 mezi kilometry 158 až 162 směrem na Brno.
1: Šťastnou cestu.
0: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: www.nissancc.eu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Baby Rexa, I'm good na Hitrádiu Vysočina. 16 hodin 28 minut k tomu, to je čas. Čas zahrát si prosím pěkně Miraj. Miraj vystoupí příští týden v pátek 3.7. na Vysočina Festu. To znamená, že právě Miraj a její hit Cesta z města jsou právě jedna z hvězd. Tak volejte.

0: možná jste teď na cestě z města, posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle jsou Miraj a jedna z hvězd Vysočina Festu příštího týdne.
1: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Hit Radio Vysočina.
0: Neskutečně nabitý line-up nás příští týden čeká od 2. do 4. července na Letňáku v Jihlavě. Bude to mega a nejvíc. A mega a nejvíc si to užije taky Erika, kterou zdravíme právě teď v našem éteru. Hezké odpoledne, Eriko, ještě jednou ahoj.
2: Konečně jsem se dovolala, dobrý den.
3: Eriko, ahoj, zdravím tě. Prosím tě, s kým vyrazíš, když jsi získala tady ten celofestivalovej lupen na Vysočina Fest?
2: Určitě bych vyrazila se svojí milovanou sestřičkou, která má dneska narozeniny.
0: Nekecej, se ségra má narozeniny, jo?
3: Je, to je jasný.
0: Hrděl, přejeme všechno nejlepší. No tak hele, jako pokud si troufám říct, tak to bude jako legendární oslava narozenin, viď?
2: Ano, určitě jo.
0: A kolik je ještě tak jako pro kontrolu?
2: Dneska jim si 14.
0: Jo, tak.
3: To je hezký, tak, to už může.
0: Sice samozřejmě na nějakým nealku, ale i tak si myslím, že si to jako člověk jako neskutečně užije. Eriko, prosím tě, poslední otázka, na koho se ty nejvíc těšíš v rámci toho line-upu, jestli jsi do něj koukala?
2: Nejvíc se těšíme na Patrika, PTK a potom na Sofiana.
0: No jo, PTKčko a Sofiana.
3: Holky mají jasno, hele, dva lupeny jsou vaše, vy si to krásně užijte a pozdravuj hlavně ségru, že jí přejeme všechno nejlepší.
2: Krásně moc vám děkuju.
0: Nemáš vůbec za co, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
0: No tak vidíte, další dva celofestivalový lupeny udělali radost na Vysočina Fest. My se tam samozřejmě vidíme příští týden, budeme tam mít naše mobilní studio, náš promotým, naší chill out zónu. Celým Vysočina Festem vás provedou Markéta Zušťáková a Milan Řezníček, takže opravdu si to tam užijeme. Snad i to počasí nám dopřeje, že nebude ani vedro, ani zima, ani déšť. No tak je to přece jenom příští týden. No a zítra samozřejmě ve hře další lupeny, tak hledejte hvězdy našeho Vysočina Festu.
1: Na Vysočina Fest zítra je Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: Disturbed na Hit Rádiu Vysočina. No my tady s Market koukáme na ty teploměry, monitorujeme tu situaci a čím více budeme blížit tomu víkendu, věřím tomu, že každý z nás bude koukat na ten teploměr, protože všichni tak nějak jako cítíme, že nám pěkně ten nahoře zatopí pod kotlem. Tak Petrovice na Třebíčku hlásí 31,5 stupně, Opatov 31,8, koukám, jestli tady je něco víc, ano, je tady víc, Telč 32,8.
1: Já naopak hledám míň, kde je teda, jo. Tak tam asi nejmíň je stále v Nové Cerekvi, nebo u Nové Cerekve 28,6 stupňů, ale jinak je to opravdu kolem těch třicítek, no.
0: Pojďme, ano, pojďme hledat, kde
1: je
0: máte
1: nejchladněji.
0: Pošlete kam nám fotku. Se,
1: já to ještě tady mám, dívej, chladnější, ještě nový Rychnov 28,4.
0: Jo, a pak Antarktida, tady koukám teď minus 36.
1: No to
0: jo.
1: Ne, to už zase je moc, Marku.
0: Za chvilku gala.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: You

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

skupina Krištof a Dominik Aládžan na Hitrádiu Vysočina, jejich půlnoční hřích. Za chvilku 17. hodina, blíží se zprávy, taky pohled na silnice a klidně pošlete hlasovku, protože po 17. hodině budeme jednomu z vás nadělovat tu plnou nádrž úplně zdarma. Tak posílejte hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37, jak se vám jede. A my posíláme další hity. Tady už je pohodovka Bruno Mars.

0: Enrique Iglesias na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1, teď se mi to vyplo, už to svítí, se náhradově ve směru na Brno tvoří kolona, aktuálně mezi kilometry 176 až 178. A připomínáme, že i dnes budeme nadělovat plnou nádrž zdarma, a to za vaše dopravní hlasovky. Tak kdo chce tankovat zadarmo, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: Máme 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. V systému Drost aktuálně nejsou zaregistrovaní Češi ve Venezuele. Zároveň se žádný český občan v souvislosti se zemětřesením, které zemi zasáhlo v noci na dnešek, neobrátil s žádostí o pomoc na nouzovou linku rezortu zahraničí, ani na zastupitelský úřad. Zemětřesení si vyžádalo desítky obětí a stovky zraněných. Zítra oficiálně končí letošní školní rok. Pro vysvědčení si půjde asi 1,5 milionu školáků. Zhruba 30 základních a středních škol pak ale požádalo na

0: tým Velké Británie. A nejlepší pozici skupiny dnes budou hájit i Češky, které od 18:45 nastoupí proti Britkám.
1: V noci by teplota na Vysočině měla spadnout na 20, v údolích na 15 stupňů, tak možná si udělat pelíšek někde v údolí. Zítra se pak teplota vyšplhá až ke 34 a víkend, no tak ten bude pekelný. Sobota do 36, v neděli až 38 stupňů, čerti a čertice se určitě radují, ty mají peklo rádi.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Já už to ani neposlouchám. Jako to je 38, 40, 41.
1: To už je jak s věkem, ty jo.
3: Markéce, loučí, měj se krásně a běž se upíct.
1: Užijte si to léto. Ahoj.
3: Ahoj. A my posíláme další hity Kamráta nebo Natalie Imbruglia právě teď v 17 hodin a 4 minutky k tomu přejeme. Hezký čtvrtek.

pořád na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut k tomu. Pokud zabrousíte na meteorologický portál, tak zjistíte, že ta mapa České republiky se začíná velmi zajímavě vybarvovat, tedy hlavně do té sité rudé barvy. Výstraha tedy před velmi, velmi vysokými teplotami, v platnosti hlavně na víkend, kdy v neděli možná padne i absolutní rekord, ten je 40,4 stupně Celsia. A oni už na to normálně i bookmakeri vypsali kurz 1,44 ku 1, že opravdu to vedro padne a že ten rekord hlavně jako padne. No tak jsem jako zvědavej. Ne, že bych jako na to chtěl sázet, spíš bych byl radši, kdyby v tomhle případě jsme jako prohráli a neklaplo to, no. No tak samozřejmě s vedrem takhle nic nenaděláme, ale s čím něco naděláme, tak ideálně si prostě naordinovat ten víkend volný. To ještě se dá zařídit a řekněte šéfovi, že potřebujete prostě omluvenku. Tenhle víkend nemakat. My posíláme další, ty snad už teď máte taky po práci, tady už je Verona.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Každý všední den potvrzujeme a připomínáme vám, nadělujeme plnou nádrž zcela gratis. Tedy stačí nám poslat hlasovku o tom, jak se vám jede na cestách po Vysočině, jestli dobře nebo špatně, kde to stojí, kde se jede úplně plynule. A jedna z těch hlasovek každý všední den získá takhle 17-20 plnou nádrž. A dneska jednoznačně si to zaslouží řidič Karel, protože ten poslal tuhle hlasovku.
2: Od rána mě bolej záda, tři ty někci už mám píchlou, tak teď už se jede dobře. Nikde žádný kolonky, paráda.
1: Vidíte, no tak Karlovi přejeme, ať to nebolí, dostává od nás takový bolestný, posíláme dvojku na účet na to, aby si natankoval, aby zase mohl případně vyrazit někam jinam než za doktorem. Tak velká gratulace, my samozřejmě pokračujeme dál, zítra nadělíme tu vůbec poslední plnou nádrž, tak rozhodně se hodí uložit se číslo na náš WhatsApp 725 44 38 37.
0: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Do you ever

Swim na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. No, blíží se 18. hodina a těšíme se na ní, protože opět to bude největší dávka hitů let 80., 90. a milénia. Hit Rádio Klasik až do 21. hodiny a Michal Pospíchal tentokrát bude servírovat právě ten topový playlist, tak se tady pojďme podívat, co tady má připraveného. Já tady vidím třeba Eurythmics, prostě to je hit, který taky jsem dlouho neslyšel. Bude Jan Kalousek, bude taky Mr. Big, Robbie Williams, mimochodem ten vystoupí letos v Bratislavě, tak i nad tím třeba můžeme zapřemýšlet. No každopádně jeden takový topový devadesátkový hit si dáme i právě teď. Tohle už je taneční melodie, kterou každý, kdo v devadesátkách nebo na přelomu milénia někam chodil, tak ví, o co se jedná. To je Alice DJ právě teď.

0: dovolených je tady a to byl Xindo X a jeho hit Dovolená, 17 hodin 40 minut k tomu. No tak opatrně stále na silnicích, teď aktuálně na trase z Havlíčku a Brodu na Čáslav za Golčovým Jeníkovem, stojí tam porouchané nákladní auto, tak tam počítejte se zdržením. No tak hlavně šťastnou cestu, kdyby cokoliv pošlete nám info hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37, pošleme to dál. Sunrise Avenue nebo Raša už za chvilku.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Hit Rádio Vysočina za 10 minut, přesně 18 hodin. Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užijte čtvrtečního večera. No a zítra společně odstartujeme v 15 hodin víkend. Tady už Black Eyed Peas, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme omezení na hlavním tahu Jihlava Znojmo v Rančířově. Projedete pouze Kyvadlově na semafory a zcela neprůjezdná je silnice i na Pelřimovsku v Humpolci v Hálkově ulici. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na silnicích. Poprvé budou zvýšené kontroly zítra a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti dopravy. Častou příčinou nehody je nevěnování se řízení, ale i další faktory. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
5: Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby neposilňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod. Opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim.
4: V rámci dopravně bezpečnostní akce se policie zaměří především na hlavní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Více jak polovina dlouhodobě měřících stanic dnes překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pomůže ve Venezuele. Jihoamerická země odpoledne přijala nabídku z Česka. Oblast západně od Caracasu v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zřítily se desítky budov a zemřelo nejméně 164 lidí. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: V noci bude jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů, v údolích bude místy kolem 13, zítra čekáme jasnou, místy přechodně až polojasnou oblohu, v maximech naměříme 32 až 37 stupňů.
6: 18. hodina odbyla, znamená to, že i ve čtvrtek večer startujeme další vydání.

Tohle jsou Eurythmix a singlovka Sweet Dreams, která nás vrátila zpátky do roku 1983. Tehdy se tahle věc objevila na desce, která se jmenovala Sweet Dreams Are Made of This a napsali Annie Leno a Dave Stewart. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic 10 minut po 18. Přejeme pohodový čtvrtek, hezky parný čtvrtek, letní, no ale to jsme si vlastně celou zimu přáli. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát tradičně až do 21. večerní. Opět jsme brouzdali naším hudebním archivem a občas jsme pro vás hledali ty největší klenoty. Tak za chvilku James, Sit Down. Teď každopádně trochu české muziky. Nebudeme cestovat daleko, protože i v našich končinách vznikaly fantastické písně. Hvězdy se mění. Tak to je skladba, kterou už jste určitě poznali. Zpívá Honza Kalousek. Usí.

0: Tohle je pohodová věc, možná pro někoho z vás teď na odchod, na odjezd z práce, sit down. Záležitost, která nám nechyběla v playlistu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Z toho dalšího hudebního mixu nachystaná třeba partička Banana Rama, Venus, velký hit, taky Sparks, When Do I Get To Sign My Way, a nebo do třetice s Líbím Enigmu. To je producentský projekt, má na triku celou řadu známých globálně úspěšných hitů. No a my si budeme hrát singlovku Sednes, která má hned tři části, my si dáme tu part 1. Tak i takové budou ty příští minuty tady na Hit Radio. Hrajeme vám pro lepší náladu, tak užívejte čtvrtek 25. června.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Sparks, When Do I Get to Sign My Way. Další věc, kterou jsme slibovali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, vracíme se na taneční parkety, zažíváme chvíle nostalgie. No a teď si dáme stálici českých hudebních festivalů a městských slavností. Tak věřím, že v mnoha městech po celé České republice bude letos šance slyšet interpretku, kterou už jste možná poznali. Píseň se jmenuje Večírek za koncem. No a ta zpěvačka, to je Anna K. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti.

Tohle jsou legendární roxeťáci. Teď jsme se trošku ochladili na sever, do Švédska, odkud pochází. Dobrou zprávou je, že Roxette se vrátili zpátky na hudební scénu po té pauze s novou zpěvačkou, pochopitelně. Deluxe je záležitost, kterou jsme si ale poslechli v originálním znění. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Plný skutečných klasických hitů 80-ky, 90-ky, ty nejlepší pecky milénia, to vám hrajeme až do 21. večerní. A těšit se můžete taky na tuhle party partičku Unit 2. Break my stride. Taky to pro vás máme připravené do příštích minut. Taky Bahamian, Bullet Dogs Out. Třeba i na to se do konce hodiny můžete těšit.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

hodně energická věc, Republika Ready to Go. Tak ta nás dovezla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší v minulosti vám budeme hrát i v příští hodině, tedy už za chvilku.

Five-ish. Tak tohle byl hit, na který jsme rádi vzpomínali. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80. 90. hity raného milénia máme v krvi. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. A pokračovat budeme dívčí partou, která poblouznila celý svět. Sugar Babes. Jedna z nejúspěšnějších britských skupin hudební historie stojí za pořádnou nadílkou hitu. Push the button, About You Now, Round Round. No, mohl bych pokračovat skoro do nekonečna. My si dneska dáme hitovku Too Lost in You.

0: Joe.
1: Cut Night Joe, tak tohle byla paráda. Energii nadupaná záležitost, která nám připomíná, že páteček už klepe na dveře. Stejně jako další hity hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Z těch nejbližších fantastická věc Pet Shop Boys, Always on my mind, nebo Madonna. Ta se nám připomene s písničkou What it feels like for a girl. Taky takové budou ty nejbližší minuty na Hit Radio. Užívejte hezký letní čtvrtek.

rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Girls can wear jeans and cut their hair short.

další fantastická věc, ani tohle nesmí chybět na žádné pořádné retro party. Fun Factory, Dubai Didi. Kromě téhle skladby má německá taneční skupina Fun Factory na triku taky spoustu dalších hitů. Možná si na první dobrou vybavíte třeba I Wanna Be With You nebo Celebration. Na Hit Radio skutečně hrajeme hit za hitem. Až do 21. večerní, navíc jenom to nejlepší z 80., 90. a milenia, cestujeme napříč roky, žánry, ale i jazyky. Teď to bude slovensky, zpívá Jana Kirchner.

Americanos, za tímhle hitem nestojí nikdo jiný než Holly Johnson. Ladíte Hit Radio. Pěkný čtvrteční večer přejeme, pěkně letní s tou nejlepší muzikou posledních 30 let. V příštích minutách to bude na Hit Radio pořádná romantiárna. Jojo, na tuhle strunu nám zadrnkají legendární Three Doors Down, Here Without You. Její hit číslo jedna, který si rozhodně místo v našem playlistu zaslouží. Hit Radio.

nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Hit Rádio. Hit Rádio.

Late in the Night, to je velká klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Dál pokračujeme v tom nejlepším mixu 80., 90. a milenia. Tohle jsou Everything But The Girl s legendární písničkou Missing. To, aby byl váš letní čtvrtek ještě hezčí. Tohle skvělou hudební vzpomínku doplní třeba ještě skupina No Name.

I Feel For You. Tohle je čtvrteční Hit Radio. Krajme poslední minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do konce hodiny ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak pojďme rychle na to, ať toho stihneme co nejvíc. Třeba Sarah Connor nebo Pretenders. Může být. Třeba i tohle vám už za chvilku pošleme pro lepší náladu. Tak užívejte čtvrteční večer.

tohle byla pořádná rozcvička Captain Jack Drill Instructor. Tak to byla věc, kterou jsme hráli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic a taky poslední písnička dnešního vydání speciálu. Pokračovat budeme zase zítra, to nejlepší z 80., 90. a milénia uslyšíte tradičně úderem 18. hodiny. Tak užívejte čtvrteční večer s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku to bude v našem playlistu třeba Alvaro Soler, taky Katy Perry nebo Medusa, Good Boy, singlovce Lose Control. I na to všechno se můžete těšit.